Tady je tvoje Metropole. Cream jsou norské duo, které v taneční hudbě spojuje moderní elektroniku s chytlavými melodiemi a silným groove. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty vždycky pustí ten správný track, aby ses rozhýbal. Cream jsou známí svým svěžím stylem a schopností dodat energii každé párty. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy.

Olé, tady je tvoje Metropole. Denzel je belgický taneční umělec, který svými chytlavými hity baví fanoušky taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nikdy nechybí na mejdanu a vždy přinese tu správnou porci energie. Denzel umí vytvořit groove, který tě rozhýbe. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit. Počkej!

Tady je tvoje Metropole. Cream jsou norské duo, které v taneční hudbě spojuje moderní elektroniku s chytlavými melodiemi a silným groove. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty vždycky pustí ten správný track, aby ses rozhýbal. Cream jsou známí svým svěžím stylem a schopností.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hity.

0: Rádio Metropole uvádí podcast Hana jede.
1: Máte úvěry, víte, že musíte každý měsíc sehnat 2, 2,5 miliony na jenom na mzdy, jo? A máte spoustu fixních nákladů. A zažili jsme firmy, kde si ti majitelé opravdu nepřiznali, že mají problémy a skončili ty firmy v konkurzech. Jo? Nechci se nikoho dotknout, ale můj závěr dlouhodobě je ten, že my Češi neumíme pořádně obchod. Buďme v klidu, jo? 80% biznesmenů na světě stejně jsou self-made meni. Jsi ještě nikde v žádné zemi nesetkala s takovým žehráním na to, že nejsou lidi, jako se s tím setkala v Česku. Že spoustu lidí nám ukazuje, že když si fakt srovnáte v hlavě, co chcete a jdete za tím, tak máte minimálně průměrně mnohem větší šanci, že to zrealizujete, než když sedíte doma

0: Přátelé, vítejte u další epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je Jiří Jemelka, interim manager. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i divákům.
0: Pro mnohé diváky a posluchačů bude právě možná to slovíčko interim takovým neznámým, tak začneme možná rovnou tím, abychom to uvedli trošku na pravou míru, tak co si vlastně můžeme představit pod pojmem interim manager?
1: Já myslím si, že to nebude jenom otázka diváků, ale i my se s tím setkáváme v biznisu. Bych řekl, čím se zaměřujeme na malé střední firmy, tak minimálně z 50% se setkáváme s tím, že se lidé ptají, a co to je? To je nějaký interní management, interní. A vždycky říkám, interní to je jako české slovo směrem dovnitř. Zatímco interim je z anglického slovíčka dočasný. To znamená, když to spojíme, tak nám vzniká nějaký slovní spojení dočasný management. A to je v podstatě to, co my děláme. Pak už se jenom bavíme o tom, na jaké specifické situace a projekty ten dočasný nebo interim management aplikujeme, což v našem případě, kde opravdu, když znovu řeknu, se zabýváme malými a středními firmami, tak ty nejčastější důvody jsou generační obměna, že někdo třeba řídí 20-25 roků firmu, nemá moc komu tu firmu předat, nikdy se nezabýval tím, jak vytvořit třeba management, nějakou strukturu toho managementu, aby ta firma byla majitele firmy. Další důvod může být určitě ten, že firma má problémy, klesají tržby, snižuje se množství zákazníků, anebo je tam třeba fluktuace, mají problémy ve výrobě, těch věcí určitě hodně. No a samozřejmě, když budeme mluvit ještě víc do hloubky o interim managementu, tak jsou, já tomu říkám, různé vrstvy toho interim managementu. Je odborná literatura říká, že je interim management substituční, interim management projektový. Substituční je třeba pro diváky jenom do vysvětlení, když vám vypadne výrobní ředitel, kde ať už personální oddělení nebo ta firma jako taková není schopná najít okamžitě nějakou náhradu, tak může být služba, že vám někdo v podstatě pronajme nebo půjčí toho výrobního ředitele na nezbytně nutnou dobu, to znamená 3-6 měsíců. Vy tím získáváte čas, můžete si najít toho výrobního ředitele už potom nastálo. A samozřejmě ta firma, která poskytuje ten substituční interim management, tak má zase kšeft. To samé se týká projektového managementu, že se zavádí například informační systémy od těch, řekněme, jednodušších věcí po celé stěhování fabrik, kdy je potřeba někdo, kdo to jako koordinátor vede. A tam je zase vlastně v rámci toho projektového interim managementu dosazený člověk, který to celé má na starosti. Protože ta firma musí neustále jet, takže má nějakou operativu a tam je zaběhlý management a potom je tam někdo takhle speciálně určený. To, co teda děláme přímo my, se odborně nazývá executive interim management a ten executive interim management zase pro změnu je o tom, že se bavíme v podstatě de facto celostním řízení firmy. To znamená, my dneska řídíme pro příklad nějakých 35 firm, kde naši lidé jsou vlastně v pozici výkonných ředitelů. Když si vezmeme, že jenom za rok 2019 a 2020 průměrný zákazník měl nějakých třeba 100 milionů obrat, tak v 35 firmách je to určitě daleko přes 3 miliardy v součtu a nějakých 1200 zaměstnanců. Což je vlastně i to, co nás na tom baví, že jsme už v tom dlouho, jsme nějaký 15 roků na trhu, respektive já jsem začínal jako živnostník někdy 2005 a v 2010 jsem založil firmu JIP, která se opravdu specializuje zejména na ten executive interim management malých středních firm.
0: Kdybychom ještě dovysvětlit tu zkratku, to je IP, že jsme se bavili před rozhovorem, že může dojít občas k nějaké záměně, takže nejedná se o žádné potravinářství. Ale
1: určitě firm, mimochodem, které začínají zkratkou JIP, najdeme více. To, co mě určitě při zakládání té firmy leželo na srdci, že jsme chtěli pomáhat firmám, které mají nějaké problémy, proto logicky jako od toho nemocničního jednotka intenzivní péče, tak jsem založil firmu JIP pro firmy, s tím, že tam byl i takový, bych řekl, vzkaz pod čaru do budoucna, jak pro mě, tak pro všechny kolegy ve firmě, kdy možná to vyzní jako kliše, ale skutečně jsme chtěli poskytovat maximální péči těm našim klientům, což dneska někdo bere opravdu jako jakousi k frázi, někdo jiný to zase bere jako samozřejmost, ale za mě podnikání o službě, o tom, že přinášíte hodnotu tomu svému klientovi, nebo klientům, zákazníkům a když se to daří, tak si myslím, že není důvod, aby ta firma neprosperovala a nerostla.
0: Vy jste zmiňoval, že se zaměřujete na malé a střední podniky, které jsou povětšinou v nějakých nesnázích. O těch nesnázích se ještě budeme bavit. Ale znamená to tedy, že pořád jsou firmy, které potřebují nějakým způsobem pomoc. Není to tak, že by přišlo nějaké třeba období blahobytu a když to tak řeknu, neměl jste práci.
1: A tak já myslím, že každý si udělá svůj obrázek a myslím si, že z toho logicky vyjde, že jsou neustále firmy, které najdete a jsou v nějakých těžkostech a mají krizi. Stejně jako najdete spoustu firm, které prosperují nebo mají finanční stabilitu. To, co já tam musím říct, je, že před covidem my jsme se dokonce dostali až do takového stavu, že jsme měli víceméně půl na půl zákazníky. To znamená, z 50% to byly firmy opravdu v krizích a můžeme se bavit o krizích typu, že firmy klesá zisk nebo se dokonce dostává do ztráty. Je tam velká fluktuace, je tam nějaký problém třeba osobního rázu mezi majitelem, managementem nebo mezi majitelem a obecně třeba zaměstnanci. Máme třeba jednu firmu, kde majitel, tam bylo třeba 80 lidí a ve výrobě bylo 60 lidí a ten majitel doslova do písmene celá léta vůbec nevkročil do té výroby mezi těch 60 lidí a ti byli opravdu hodně naštvaní z hlediska poměru v té firmě. Takže to je třeba nějaký takový konkrétní příklad, co řešíme. No ale pak jsou samozřejmě ty firmy, které jsou relativně, když tak řeknu, v vozovkách v pohodě. A i tam najdeme spoustu důvodů, proč s námi klienti chtějí spolupracovat. Jeden z těch jsem už uvedl, že si třeba majitel chce, tak říkají, co už trošku odpočinout. A ono, to, o čem se podle mě velice málo mluví v tom podnikání, je to, že ti majitelé a podnikatelé procházejí mnohdy naprosto enormním tlakem, stresem, psychickými i problémy třeba. Protože takhle na první dobrou to možná člověk nevnímá. A když máte v vozovkách uživit 60 lidí, máte úvěry, víte, že musíte každý měsíc sehnat 2, 2,5, 3 miliony na jenom na mzdy, jo? A máte spoustu fixních nákladů, tak o tom třeba já velice často hodně mluvím, že to přirovnávám víceméně k výkonnostnímu sportu, kdy ten majitel musí mít fakt hodně silně vyladěnou mentalitu a psychiku. A pokud nemá, tak to s ním samozřejmě obrazně řečeno mává. A to mávání může mít projevy typu alkohol, někde je to i třeba na těžší rovině drogy a x dalších věcí, které bych tady ani nejmenoval, ale setkáváme se s nimi.
0: A kde je taková ta pomyslná riska, kdy si právě někdo z vedení nebo asi v velké případě případu ředitel řekne, hele, už asi teď je ta pravá chvíle na to, že bych potřeboval někoho, kdo mi s tím pomůže?
1: To je velice složité téma, protože když budu mluvit na rovinu, tak to nejzásadnější, co tam vždycky hraje velkou roli, je ego. Připustit si to, že já mám problémy, je pro mnoho lidí, a teď se nebavím o podnikatelích, ale myslím si obecně, je velká výzva. A notabene, když jste, a to oni většinou bývají, silná osobnost, protože když máte vybudovat nějakou firmu, tak to nemůže být žádného řezávat jako ten člověk. Zpravidla mají svoje názory, mají svoji hlavu, což asi se nedá odepřít těm lidem. A pak takovémuto jedinci, který i za sebou má kus úspěchu, tak mu říct, anebo i sám sobě, aby on si řekl, hele, mám nějaký problém, tak to už jakoby samo o sobě obrovská věc a zažili jsme firmy, kde si ti majitelé opravdu nepřiznali, že mají problémy a skončili ty firmy v konkurzech. Jo. A samozřejmě ta pomyslná riska je velice individuální. Už když já vždycky říkám, že pokud je firma dobře nastavená, je zdravá, tak není důvod, aby 5-10% ročně narostla v obratu, neměla tam nějaký zdravý zisk. A už když toto není jako kritérium splnění, možná já tím, jak jsem z obodu a mám nějaké svoje normy, tak jsem na to hodně jako v úzovkách přísný, ale toto je podle mě taková úplně základní meta nebo úroveň, z které bych to posuzoval. A pak jsou samozřejmě ty závažnější a to už jsou takové odbornější linie diskuze, kdy se bavíte o tom, že závazky přesahují nad pohledávkami. A nebo i obyčejně to, že vidíte, že vám rapidně klesá zisk, nebo jste ve ztrátě v rámci měsíčního cashflow, opravdu máte na splátky úvěru, prodlužuje se délka splatnosti faktur a tak dále. To bychom se mohli bavit o mnoha těch ukazatelích, ale tady tyto jsou třeba jedny z těch základních. A to, co určitě musím ještě podotknout, je to, že si myslím, že když už nic jiného, tak někde ve svědomí nebo v intuitivní rovině každý ten majitel vnímá, jestli ta firma je na tom dobře, nebo už tam něco je, co není úplně zdravé. A pokud je to jenom o formě pomoci, kterou on případně vyhledá, nebo pro kterou se on rozhodne, protože můžeme se bavit o kosmetické úpravě laku v té podobě, že si zjede nějaké školení, jak vyladit firmu, nebo si pozve nějakého kouče, mentora, a nebo udělá ten hlubší zásah, a to je přes případně naší službu Executive Interim Management, kdy říkávám, že to máte opravdu zase jak v tom sportu, že když nefunguje mužstvo, teď třeba v Extralize Žeho Zlín, kterým já fandím, vlastně po nějakých 8 kolech vyměnili trenéra. Jinými slovy, když se nedaří týmu, tak buď můžete vyměnit všech 20 hráčů, anebo vyměníte trenéra a zkusíte mu dát nový impuls tomu mužstvu. A v těch firmách je to minimálně v tomto obdobné, že když už se té firmy nedaří, tak můžete hledat viny všude možně, ale to takové otřepané pořekadlo ryba smrdí od hlavy víceméně platí i tady. To znamená, to základní, na co bych se určitě podělal, když ta firma úplně nefunguje, tak ten člověk, který řídí z pozice nejvyššího manažera v té firmě, tak vlastně co té firmě dává a jestli mimochodem vůbec ještě má co dát a jestli mimochodem vůbec má potenciál na to, aby ta firma rostla, aby on s tou firmou mimochodem rostl.
0: Dali by se třeba nějak kategoricky rozdělit firmy právě podle toho, kde je pálí ta bota, kde vlastně mají ten problém, možná i třeba s ohledem na to, kde je to vlastně nejčastější?
1: Určitě dá se to rozdělit, už jenom z té praxe zase vidíme několik věcí. Jedna je ta, že nechci se nikoho dotknout, ale můj závěr dlouhodobě je ten, že my Češi neumíme pořádně obchod, to znamená určitě historicky a zejména ty 90. to podporovali, kdy poptávka převyšovala nabídku, tak vám pomalu lidé rvali ruce, když jste měli něco trošku zajímavějšího z hlediska produktů, služby. A myslím si, že se to lámalo někde v roce 2008, kdy už končila ta éra toho, že se trh jaksi ksitil a pak už to opravdu dospělo do fáze, kdy bylo potřeba dělat aktivní obchod. To znamená, pasivní obchod je to, že víceméně vám chodí poptávky a máte někoho u počítače, kdo vám zpracovává nějaké nabídky a potom z toho děláte objednávky. Aktivní obchod je to, že opravdu intenzivně jezdíte za zákazníkama, jednáte, vyjednáváte, tvoříte vztahy. Samozřejmě zase musíme brát obor od oboru, protože to se netýká segmentu koncových zákazníků, kde když přijede zákazník do Hornbachu nebo do nějakého supermarketu, tak si tam prostě něco nakoupí, to je jasný. Ale bavíme se o tom segmentu B2B, kde prostě obchodují firmy s firmami a tam jednoznačně je zásadní dneska ta péče o toho zákazníka a to vytváření těch vztahů, protože vy můžete konkurovat tím, že máte nějaký unikátní produkt nebo službu, což si řekněme těch firm, které jsou v takovéto pozici, tolik nenajdete na trhu. Pak máte druhou variantu, že máte relativně nízkou nebo nejnižší cenu, čímž už zase máte nějakou výhodu a zákazníci budou hlavně u vás, což je z mého pohledu velice zrádná cesta, protože to vždycky nějak končí v linii toho, že si pomalu nevyděláte na své náklady. No a pak je třetí varianta, že máte opravdu dobré vztahy a tohle si myslím, že ví každý zkušený businessman, že nejlépe se dělá obchod face to face. A tím se dostávám zpátky k tomu, co jsem začal tu vaši otázku, že jeden bod, kde si myslím, že to opravdu hodně trápí mnoho firm, je, že ten obchod zkrátka dobře neumí dělat tak, jak by bylo potřeba. Druhý bod je, ten bych nazval asi obecně finanční řízení. Když byste si dělal průzkum, kolik malých středních firm má už jenom třeba obyčejný finanční plán, tak bychom zjistili zase z naší zkušenosti, víme nějakých 30-40%, na to ještě jsem hodně optimistický. A on ten finanční plán je samozřejmě nepříjemný v tom, že dává nějaké mantinely, ale na druhou stranu dává také jasné ukazatele toho, co si ta firma může dovolit a co už ne. A pokud takto disciplinovaně, když to tak řeknu, nebo hospodárně v rámci řízení té firmy nepostupujete, no tak se děje to, že možná jednou to vyjde, ale jednou to taky nevyjde a když to nevyjde o 100 000, je to dobrý, to se dá ještě nějak zvládnout, ale když to nevyjde o pár milionů, tak už je to dost blbý. No. Třetí takový základní bod, kde si myslím, že firmy tlačí bota, je vůbec personální práce, protože vždycky říkám, firmu tvoří lidé, nikoli v budově, stroje, technologie, což je samozřejmě velice důležitý základ pro provoz firmy, ale to nejzásadnější, co vy máte z hlediska předpokladu, aby ta firma uspěla, tak jsou lidé. Jednak samozřejmě z hlediska odbornosti, aby byli kompetentní pro tu svoji pozici, ale z mého pohledu i z hlediska, řekněme, nějakého charakteru, hodnot, které zastávají a mimo jiné třeba nějakých sociálních a komunikačních dovedností. A tak to bychom mohli pokračovat, těch bodů ještě najdeme hodně, ale vyjmenoval jsem třeba tři nějaké nejzákladnější, s kterými se setkáváme.
0: A já možná navážu rovnou na ten poslední nebo na ten třetí bod a to byli vlastně lidé. Já mám pocit, že teďka potom, po té krizi toho korona období, což bylo asi 1,5 roku, už se zase dostáváme do stádia, kdy začínají všichni říkat, že nejsou lidé. Tak platí to? Je to vůbec pravda? Nebo jak to vidíte ze svého pohledu?
1: Já už se pamatuju na jméno té HR manažerky nějaké korporace tady pro střední východní Evropu a četl jsem s ní rozhovor, že ona spravuje z vrchu personalistiku pro mnoho jakoby lokálních poboček té korporace napříč Evropou. A ona tam řekla takovou kontroverzní věc, že se ještě nikde v žádné zemi nesetkala s takovým žehráním na to, že nejsou lidi, jako se s tím setkala v Česku. A moje zkušenost je taková, že samozřejmě ať už dostatek kvalitních nebo kvalifikovaných lidí je velká, řekněme, bolest nebo velký problém pro Česko. Někde se dneska uvádí, že chybí 300 tisíc pracovníků do firem a tak dál. A na druhé straně za sebe mám tu zkušenost, že kdo se drží úplně prach obyčejného pořekadla, kdo hledá, najde, tak skutečně najde. No. Otázka je, že nenajde třeba za měsíc, protože to je, bych řekl, nějaké staré paradigma, které nám tady právě z těch 90. ještě zůstalo, že člověk byl zvyklý, že dá inzerát, do měsíce vám přijde 50, 100, možná i víc, podle toho, jaká pozice životopisu. A vy si zkrátka dobře do těch 30, maximálně 45 dnů někoho v rámci toho výběru řízení najdete. Dneska ty pravidla jsou úplně jiné. Jo? Dneska na dobrého člověka fakt třeba čekáte, když ho vytrvale hledáte, půl roku, rok. A s tímto si myslím, pohledem spoustu lidí do toho nejde a tím pádem samozřejmě logicky potom řeknou, že když dám inzerát a v podstatě mi přijde jeden, dva životopisy a jeden z toho je člověk, který je kvalifikací úplně z jiného oboru a druhý se ani nedostaví na pohovor, když ho pozvete, tak jako co ten člověk může říct, řekne, že lidi nejsou a má pravdu. Jo. Hmm. Ale znovu opaku, naše zkušenost je taková, že když si dáte ten horizont toho hledání člověka do řádu měsíců, tak zpravda vždycky najdete. Ale chce to každodenní vytrvalou intenzivní práci v té personalistice, a chce to ještě něco dalšího, co už je zase trošku víc v těch skrytých vrstvách, které nejsou úplně na první pohled vidět. A to je to, že vy musíte pracovat na celkové atmosféře v té firmě, na to.

0: hele, a kde ty děláš, jo, to je super, myslíš, že, no však jasně, pošli životopis, uvidíme. Takže ono je to trošku, i bych řekl, sebe naplňující proroctví v tom, že když ta firma fakt maká na tom, aby lidé rádi pracovali v té konkrétní firmě, tak ono to potom jak magnet přitahuje další zajímavé lidi a rozhodně nesouhlasím s tím, že nejsou lidi. Určitě souhlasím s tím, že v krátkodobém horizontu ty lidi velice těžko hledáte, notabene třeba dělnické pozice nebo dostavebnictví a tak dále. A tam já bych viděl valnou většinu z těch 300 tisíc pozic, které dneska chybí údajně podle průzkumu. Ale já zase řeknu jeden příklad za všechny. Někde na periferii jižních Čech jsme u hranic hledali do jedné firmy, která určitě nemůžeme říct, že tam máte v okolí dostatek lidí, které byste mohl zlákat. Jsme tam hledali skladníka. My jsme věděli mimochodem už 2 měsíce dopředu, že bude odcházet. Takže už dopředu, když víte, máte, to už je zase jenom otázka nějaké prevence, strategického plánování, vůbec celkově, jak vy řídíte tu firmu. Takže vy, když se dostatečně dopředu na to zaměříte, tak se vůbec nemusíte dostávat do takových krizových situací, že nerozřídíte školu, či nemám lidi a jak to budu dělat.
1: Čili dalo by se to shrnout tak, že je to jenom výmluva, to, že nejsou lidi?
0: Tohle bych si asi nedovolil tvrdit, že to je výmluva. Ale určitě tam něco na ten způsob, že kdo chce hledá cesty a způsoby, a kdo nechce hledá důvody. Myslím si, a tím se vracíme zpátky zase k tomu nastavení toho mindsetu, jo, že podnikání je to opravdu strašně moc o té psychice a o té mentalitě toho člověka, ať už toho majitele jako takového, a vrána k vráně se dá. Takže když máte prostě člověka, který má nastavený mindset, takže prostě chce vítězit a hledá cesty, jak to zvládnout, tak logicky koho si dřív nebo později postupně do té firmy v úzovkách natáhá. Natáhá si lidi, kteří mu nebudou házet klacky pod nohy u každé diskuze, nebudou říkat, hele, tohle šéfe nebude. Jo. Ale budou s ním tvořit myšlenkama způsoby a hledat cesty, jak ty věci zvládnout. A samozřejmě, když máte v mindsetu, jak to, a to si nebudeme nalhávat, to zase spoustu lidí takhle má, a teď nechci být zprostý do kamery, ale bude si říkat, tohle stojí za a tohle je na. A teď byste to musel vypípat. Takže když takový člověk potom podniká a nedaří se, tak já si myslím, že to asi si, jako 1+1=2, to není zase tak jako zvláštní a nelogické, že se pak děje to, že ty lidi nemá a že se mu nedaří.
1: Velice skloňovaným pojmem je také syndrom vyhoření. Já věřím, že se to může týkat právě i některých podnikatelů, kteří třeba firmu vybudovali od nuly a už jsou skutečně dlouho v tom biznisu. Setkáváte se i s takovými zákazníky, kteří najednou prostě ztratili tu motivaci nebo neví, jak dál?
0: Setkáváme se s tím, že minimálně ten podnikatel opravdu třeba těch 15-20 roků dře jak kůň doslova, prostě 12 hodin denně i víc, a samozřejmě v určitý moment toho člověka to přestane bavit, naplňovat, to je minimálně tady ta mez. A proto třeba potom přichází naše služba, kdy my mu pomáháme, tak říkajíc, oddělit tu pupeční šňůru mezi tou firmou a tím majitelem. On se trošku stáhne z operativy a těžiště toho provozu dá na bedra a zodpovědnost někomu dalšímu. Ta vaše otázka z mého pohledu velice úzce souvisí s principem delegování, kdy bych řekl, taková klasická situace je, že člověk založí nějaký podnik nebo živnost nebo biznis, říkáme tomu, jak chceme, a samozřejmě jde do toho s energií a značením a prostě to chce urvat, což mimochodem asi by ani jinak nefungovalo, kdyby do toho nedával tak extrémní nasazení. Jo. Ale to, co tam je zajímavé, je to, že jak už to říkal Baťa, ve 30 jsem měl pocit, že mám víc v nohách a v rukách než v hlavě, zatímco v 50 jsem to měl přesně naopak. A to je přesně ten moment, kdy někdo si, když tady se vrátím k tomu přirovnání, že je potřeba uživit 60 lidí, tak někdo se opravdu s postupem času stylizuje do pozice, hele, já to všechno, co stojí na mě a já tady musím uživit 60 lidí, já to všechno musím zvládnout. A pak je pár takových trošku chytřejších, kteří řeknou, ne, já to všechno musím delegovat. Heslo dnes zní delegovat až do umoření, do vyčerpání, protože nic zásadního z toho provozu nesmí lpět na zádech nebo na bedrech toho majitele. Pokud to tak udělá, tak čím víc ta firma poroste, tím víc ho to bude zašlapávat do země a tím víc ho to bude ničit nejenom na nějaké své vlastní úrovni typu psychika, fyzická kondice, samozřejmě zdravotní stav, ale i na úrovni vztahu, na úrovni rodiny, na úrovni toho, že rozumíte, pokud je někdo 14 hodin denně v práci a je tam 6 dní v týdnu, tak prostě jakou má rodinu. On může mít jako formálně manželku, děti, ale je schopen se jim věnovat. A když už přijede domů, má tu duševní kapacitu na to, aby se věnoval vlastně i něčemu.

0: než jenom tomu biznisu. A pak samozřejmě vznikají ty smutné příběhy, kdy ti lidé buď fakt mají, a to je to asi běžná věc, kterou se setkáváme, mají jednu rodinu, rozvedený druhou rodinu a u třetí už vám řekne, sedí s váma u stolu, říká, hele, u třetí už to takhle nechci dopustit, jo. Takže já bych chtěl od vás interim manažera a já tady prostě budu jenom dozorovat z vrchu nějaké věci. Takže ten syndrom vyhoření samozřejmě je především o tom, jak jsem schopen zvládnout svůj vlastní management a jak mám nastavené hodnoty a kde si dám já svoje mantinele. A zas bych nechtěl hodnotit v tom smyslu, že jestli je lepší pracovat 16 hodin denně nebo 8 hodin denně, to ať si každý udělá sám, jak chce, ať je šťastný na svůj způsob. A akorát nám praxe ukazuje, že spoustu lidí po bolestných zážitcích se opravdu prožije až k tomu, že si řekne, hele, ale jako o co vlastně jde, jako to není o tom, jestli budu miliardář, milionář, jestli budu tady jezdit v tankovém autě nebo to, ale jako ten základ je mít normálně nějaký život, abych mohl i já žít. A tam si myslím, že je hodně smutné to, když někdo ztotožní svoji identitu a svůj život s tím, že vlastně on jako člověk je definován úspěchem té firmy. To vůbec není pravda. Firma je firma a on jako člověk je člověk. A všechno ostatní se dá vždycky nějak řešit. Akorát vykládajte to těm lidem, kteří se tak vnímají. No.
1: No, nabízí se otázka, jestli se to vůbec jako dá skloubit, být úspěšným podnikatelem a stejně třeba, řekněme, spořádaným manželem nebo otcem, protože samozřejmě i děti jsou součástí života, protože časově je obojí poměrně hodně náročné, do toho ještě ty další aspekty typu psychika, finance a tak dále, tak jak je na to recept? Je to skutečně to delegování, aby člověk neměl na bedrech tolik v rámci té práce?
0: Dvě věci mě zavěly, co jste mi dal tu otázku, že trošku směvné jako spořádaný manžel nebo test, tak to je takové samo o sobě asi téma na jeden podcast minimálně, ale a druhá věc, která mě zaujala, že existuje recept, já jsem dalek toho, nebo se hodně vyhýbám tomu dávat nějaké recepty na úspěch, jo. Myslím si, že tohle mimochodem, když půjdete do jakékoliv knihovny nebo knihkupectví, tak najdete spoustu knížek na téma jak věci vlastně fungují, jaký je recept na úspěch nebo na work-life balance nebo na cokoliv dalšího. Time management, že je velice oblíbené téma. A kdyby to bylo všechno jednoduché, tak jsme víceméně všichni v pohodě, ne? Protože ono v těch knížkách to tam je napsané. Ale myslím si, že to je trošku jinak, jo? Že mi se třeba hodně líbí ten koncept 7 návyků od Stefana Coveyho, to je velice jednoduchá záležitost, principiálně velice stará, že jo, prostě nějakých, já nevím, 30 roku nebo jak dlouho, co to napsal tu knihu, ale tam je to o tom, že v prvé řadě byste měl začínat s myšlenkou nakonec, to znamená, co vlastně chcete. Někdo chce být krasobruslář, někdo chce být úspěšná manažerka, někdo chce být maminka v domácnosti, někdo chce být lékař, někdo chce být učitelka a já si myslím, že to není o tom, že něco je lepší nebo horší, jo. A třeba mám trošku větší rodinu a mnoho lidí nechápe moji ženu, že to takhle prostě chce, že chtěla být s dětma doma a beru to tak, jakože já jsem ten starý nepokrokově přemýšlející patriarcha, který, ale je to přece o tom, že někdo chce se realizovat příklad žena v kariéře a někdo jiný to má jinak. Jo? A tohle si myslím, že je velice důležitý moment, že každý by si měl sednout ke stolu a fakt si vzít tušku papír a jenom si dát v hlavě myšlenky dohromady a srovnat si, co vlastně chci já. Od toho se to potom odvíjí z hlediska toho, za čím člověk jde a už jsme v nějakém, řekněme, principu plánování, čehož se mimochodem týkají ty první 3 návyky z té knihy 7 návyků Stefana Coveyho, kdy je to o tom, že vlastně vy si srovnáte, za čím jdete, co jsou tím pádem priority a jaké kroky k tomu máte podniknout. Na druhou stranu, s čím jsem se já minimálně v Česku setkal a já to i chápu, je to, souhlasím, relativně usměvné, protože v těch filmech typu, já nevím, Básnici, že? Tak tam bylo někde, že? Po 5 letech první dovolená, po 7 letech první auto a teď všichni jsme se zasmáli, jak on je blbý a ambiciozní ten borec tam. A na druhou stranu, asi nemůžu pomoct, takhle to prostě v tom životě funguje, že spoustu lidí nám ukazuje, že když si fakt srovnáte v hlavě, co chcete a jdete za tím, tak máte minimálně průměrně mnohem větší šanci, že to zrealizujete, než když sedíte doma a díváte se na televizi a sem tam prostě uděláte trošku něco jiného, ale mě třeba teďka nedávno velice zaujal průzkum, že průměrný Čech tráví snad 2 nebo 3 hodiny denně před televizí a 2 nebo 3 hodiny na internetu. Tak ono se potom velice těžko cokoliv dalšího bude. My jsme se s manželkou třeba domluvili, že zrušíme televizi. Mm-hmm. Není to o tom, že bychom byli tak antisociální, že žijeme v bublině když máte chytrý telefon nebo notebook s připojením, tak stejně jste v podstatě neustále v obraze, ale ten žrout času, ten je prostě enormní v té televizi. Teď nevím, jestli jsem odpověděl na otázku, ale...
1: V podstatě ano, už na začátku, že nějaký univerzální recept na to neexistuje, každý si musí srovnat ty priority sám a je pravda, že v momentě, kdy třeba člověk se hledá nebo teprve s tím začíná, může třeba pomoct nějaká zajímavá literatura, kde alespoň pár autorů se snažilo nějaké ty základní kroky sepsat dohromady, ale vždycky je to individuální, takže s tím souhlasím a děkuji.
0: Zdovolím si, mi k tomu padla jedna věc, že já jsem třeba taky prožil období, kdy mě hodně zajímalo čtení a četl jsem. Mimochodem do 20 let jsem se mě nepřečetl žádnou knížku nebo jednu. Hrál jsem vrcholový hokej, zajímalo mě úplně něco jiného. A potom, jak jsem musel z zdravotních důvodů skončit, tak člověk přemýšlí, kam napře tu energii. A jedna z oblastí, která mě zaujala, byly knížky, tak jsem začal číst jak půl minuty. Akorát to měl potom zase ten druhý extrém, že jsem seděl doma a četl a nefungovalo. Takže jsem si dal někdy, to bylo před 15 lety, embargo na knihy. A zase jsem šel do toho druhého extrému, že jsem víceméně nic nečetl, jenom jsem makal v praxi, až jsem pochopil, že to je o jakési rovnováze, jednak jak určitě si přečíst pár zajímavých věcí k tématu, který vy zrovna řešíte a zároveň ale reálně si to hlavně ty věci ošahávat, zakoušet, protože ta zkušenost je nezaměnitelná a čím vy zkušenosti uděláte, řeknu to na jednoduchém příkladu, třeba když budete mít obchodníka, který denně udělá 2-3 schůzky a to máte do týdne třeba, nevím, 15 schůzek, do měsíce je to třeba nějakých 60 schůzek a pak máte jiného obchodníka, který udělá za den 6 schůzek, tak to máte do týdne 30 a do měsíce 120, to máte dvojnásobek. On za stejný čas, časový úsek, udělá dvojnásobnou zkušenost životní a zase si úplně jenom se s tím rozumem můžeme vyvodit, kde za 3-5 roku bude ten obchodník, který dělá 2 schůzky, 3 schůzky za den a kde bude ten, co dělá 6. A zase někdo řekne, hele, jako, ale přece život není o tom, bychom se takhle jako honili za něčím a přetěžovali. A už jsme se zpátky u toho, že to začíná u toho stolu s tou tuškou a papírem, že každý má přece volbu si to sám v hlavě srovnat, co mu rezonuje, co jsou ty jeho hodnoty a za čím on chce jít.
1: Pojďme se tedy na chvíličku zase ještě vrátit k té vaší práci a můžete si klidně vybrat nějaký třeba modulový případ, který bychom si teďka mohli tak nějak popsat a komentovat, aby se vlastně diváci i posluchači mohli představit, jak vypadá potom ty vaše akční kroky konkrétně, které činíte v té firmě. Takže můžeme společně vymyslet nějaký problém, který na nějaké modelové firmě vznikne. Co jsou tedy hnedka další kroky potom, co vás zavolá třeba vedení nebo ředitel s tím, že by potřebovali pomoc?
0: Tak my se snažíme začínat velice, to tak nazvu, neinvazivně, to znamená, my fakt jdeme v první fázi, ani tomu neříkáme žádná analýza a td., ale jedeme si prostě popovídat. Dáme si kafe, dáme si čaj, povídáme si, já nevím, třeba 2 hodiny, včera jsem z rukmosti takhle měl jedním potenciálním klientem, jsme si dali oběd, jenom jsme si povídali, jo, jak on vlastně se dostal k tomu podnikání, jak to vlastně všechno s tou jeho firmou je v kontextu. Samozřejmě ta základní otázka, kde on teda vnímá problém, proč nás vlastně vůbec jako oslovil. Když toto proběhne v rámci nějaké synchronizace, že se tam potkáváme, ten jeho problém souvisí nějak s tím, že my ho jsme schopni řešit, tak nastává taková trošku hlubší analýza té firmy, kdy my si svým vlastním periskopem nebo obrazem chceme udělat opravdu jasné zjištění, co v té firmě funguje, nefunguje a hlavně, jaké jsou příčiny toho, proč to nefunguje. No, protože když řeknu příklad, vám, když budou padat tržby, tak to může být tím, že máte dvakrát levnější výrobní konkurenci v Číně, a nebo to může být tím, že výrobní náklady jsou relativně srovnatelné, věci konkurenti v Číně v daném segmentu nebo oboru produktu nejsou, ale příklad nedělá nikdo aktivně ten obchod, tak jak jsem se o tom zmiňoval. Jo. Na základě toho ohledání té firmy připravujeme víceméně takových 10-15 stránek konkrétních kroků, to nejsou žádné 200-stránkové elaboráty, ale fakt jednoduchá konkrétní opatření a kroky, o kterých s tím klientem komunikujeme. A někde na konci tady tohoto procesu ten klient říká, ano, chci do spolupráce, nějaké dlouhodobější, ne, nechci. V momentě, kdy chce, tak ho samozřejmě tím, že my už jsme za tu dobu poznali a navnímali trošku tu firmu, tím naším člověkem, který se specializuje na ty analýzy a na ty vstupní procesy, tak my už víme plus minus, jakého člověka bychom měli na tu zakázku dosadit. Protože tam to není jenom otázka odborná a oborová, to znamená, když máte, já nevím, tiskařské studio, tak tam prostě nemůžete dávat manažera z finančních služeb. Respektive můžete, ale ono to plus minus moc fungovat nebude takové úplně efektivní. Takže jinak samozřejmě máte jasný obrázek o tom, jak to máte řešit oborově, ale zároveň, a tím se vracím zase k tomu DNA té firmy, k té atmosféře, my se snažíme navnímat chemicky, když to tak obrazně řeknu, chemicky, jaká ta firma je, jak je ten majitel, co jsou ti lidé tam. A podle toho samozřejmě typově vybíráte člověka, aby on tam nefungoval jako slon v porcelánu, aby si s těma lidma sedl. Je strašně důležité, aby ten náš interim manažer chemicky ladil s majitelem, to je první bod a naprosto vždycky zásadní, protože jsou samozřejmě velice blízcí spolupracovníci potom po určité období. A druhá věc, že ten náš člověk si musí umět získat ty lidi, kteří tam pracují. Bez lidí jste jak bez ruku, já vždycky říkám. To znamená, pokud tam nevytvoříte nějakou chemickou linii nebo magnetickou nějakou přitahovací vlnu, tak to můžeme celé s prominutím zabalit. A to jsou, bych řekl, takové základní momenty, kde už zaděláváme to těsto na to, jestli ten projekt potenciálně opravdu bude úspěšný nebo nebude. Protože když se nám toto podaří, tak zkušenost dokazuje, že v drtivé většině případů potom na konci toho projektu máme fajfku a všichni jsou spokojení. Nebo relativně všichni, ono to asi utopí, aby jsme si říkali, že všichni vždycky budou spokojení. A pokud samozřejmě tento proces toho vstupu do té spolupráce není úplně ideální, tak to vidíme velice rychle hned po prvním měsíci a tam už máme zase nějaké body, kdy si říkáme, hele, jak to vlastně budeme řešit, protože tímto směrem prostě to není dobrý, kterým jsme se vydali a sami jsme první, kteří to s klientem komunikuje, říkáme, je potřeba dělat to a to, případně ve finále i vyměnit toho našeho interim manažera.
1: Já jsem měl právě teďka na jazyku otázku, kolik vlastně lidí vy do té konkrétní firmy posíláte, eventuálně jaké třeba mají role v rámci toho týmu?
0: Tak ono už z podstaty věcí, že když je ten člověk výkonný ředitel, tak posíláme jednoho člověka a není to o tom, a i tak jsem to měl od začátku koncipované, my jsme nechtěli fungovat v těch firmách a znovu se bavím o tom, že jsou to malé střední firmy, to znamená obratově někde, já nevím, třeba 50 až 500 milionů ročně a tam, když to zase řeknu lidově, tam když na začátku nastoupí pět borců nebo pět ženských s oblekama, kravatama, Hugo Boss, těma aktovkama, tak pro ty lidi prostě působíte exoticky. Jo? Nemáte šanci je získat na svoji stranu. Jo? Pak oni fungují samozřejmě nějak a ti lidi si říkají, co to tam je za páprdy nahoře, kteří tam prostě něco rozumují v kanceláři. Takže ten náš člověk chodí obyčejně oblečený, prostě žádný extra hitovky. Někdy byste ho snad ani v tom kolektivu nepoznali, kdo tam teda šéfuje. Ale je to o tom, že musíme vybrat toho jednoho člověka, který zvládne minimálně, řekněme, 80% úkolu a nároku toho projektu. A potom jsou nějaké, řekněme, dílčí věci, které my jsme schopni ještě suplovat jako dový pomoc tomu našemu kolegovi k řešení konkrétních specifických otázek. Jo. To může být třeba otázka právě té personalistiky, to znamená, máme divizi, kde máme v rámci Person Search kapacitu k tomu, aby jsme hledali lidi do těch firm, které, když na to přijde, je potřeba hledat. Dneska máme i, řekněme, sesterskou firmu, kde máme třeba účetní služby a tak dále, takže my se to snažíme i synergicky propojovat v těchto, řekněme, trošku odbornějších tématech nebo specifických oblastech, ale drtivá většina věcí leží na bedrech toho našeho konkrétního jednoho člověka, interim manažera, a on má celou zase supervizora, který tam jednou měsíčně přijede, sedne si s majitelem té firmy, s tím naším interim manažerem a procházejí ekonomiku, personalistiku, obchod, provoz a priority, které byly na ten daný měsíc. A v takovémto nějakém modelu my fungujeme. V průměru ta délka spolupráce zase ze zkušeností je nějaký rok, dva. Ale měli jsme i případy, kdy jsme měli třeba desetiletou smlouvu a měli jsme, asi když budu hodně korektní, tak jsme určitě měli i případy, kdy se to třeba nepovedlo, tak jsme po třech měsících skončili. Jsou to velice malé procenta, ale určitě se stalo. Průměrný projekt se pod jeden rok.
1: Vy jste zmiňoval také ty zaměstnance. Podle mě to hraje dost důležitou roli. Jsou vždycky oni nakloněni tomu, že tam do té firmy přichází někdo nový a rozumí tomu, že vlastně jim chcete pomoci a ne právě ten model, který jste říkal, že tam přijde nějaký páprda a bude jim teďka říkat, co mají a nemají dělat.
0: Jo, teď jsem to zrovna někde říkal na rozhovoru, že jsou opravdu takové tři druhy, řekněme, lidí, s kterými se setkáváme. jedni vás pomalu vítají, jak v tom Lotrando Zubejda, náš cizinec je našinec. Ale v dobrém slova smyslu, oni vnímají mnohdy, že jste skoro poslední naděje pro tu firmu, co se s tím ještě dá dělat, protože nebudeme si nalhávat, i ti zaměstnanci to mnohdy myslí dobře s tou firmou a jsou někdy našťastní z toho, jak to pod tím majitelem třeba funguje, jo, v těch malých středních firmách. Takže to je taková první skupina lidí, pak je druhá skupina, kde ono někde pořád platí, že pracují do výše své mzdy a jinak těm lidem je to jedno a já to zase nechci nějak hodnotit, ale je to tak, že prostě chodí do práce, proto by si udělali peníze autrům a když jim řeknete, hele, firma má problém, tak mi řeknou, ale to není můj problém, to je problém firmy. Jo? A teď já to zase nehodnotím ve smyslu, jestli ten člověk je dobrý nebo ne. Je to jenom o tom, že to je prostě nějaká druhá skupina, kde vy s těma lidma nějak pracujete a víte plus minus, co od ní můžete očekávat. A relativně to tam asi může nějak nekonfliktně spolupráce probíhat. Jo. A potom je třetí skupina lidí, kde a zejména tam, kde mají trošku máslo na hlavě, že se prostě třeba nevím, zašívají nebo vezou, takových lidí taky pár je určitě, co jsme my poznali a samozřejmě, co ti lidi budou dělat jako první. Budou minimálně v nějaké skryté rezistenci vůči vám, v určitém případě v otevřené opozici, nedej Bůh, že jim ten člověk opravdu náš lidsky nesedne, tak budou velice aktivně, proaktivně mu házet klacky pod nohy. A co teda musím říct, že třeba z té třetí skupiny jsem se setkal i s lidma, kteří v zápalu boje a dobré víry proti nám bojovali, protože si mysleli, že to je úplná blbost a hloupost, co tam děláme. A dvakrát se mi stalo, že jeden člověk po třech měsících přišel a omluvil se, že nám fakt křivdil. V druhém případě to bylo třeba nejen po půl roce, to ještě přinášel nějaký dár, jakože aby se trošku nějak vyladil nebo vyčistil, ale takových lidí asi strašně vážím, jo, protože myslím si, že je důležité, aby lidé měli svoje názory a něčemu věřili a zatím šli a zatím za to bojovali. A myslím si, že mnohem horší je situace, kdy ten člověk je kam vítr, tam kabár, jo, protože vy potom nevíte ani dne, ani hodiny, co se může stát. A každá firma potřebuje ty tahouny a ty lidi, na kterých to stojí a to musí být prostě stabilní kresík kameny, na kterých vy ty věci a činnosti stavíte a to je gro těch lidí. To znamená, pokud my přijdeme třeba do firmy a ten člověk tak říkajíc zbrble vůči nám, ale dělá si, co má a dělá v dobru té firmy to, co je potřeba, tak za nás to bohatě stačí v dané chvíli. My nepotřebujeme, aby nám všichni plásali, omluvám se takhle po rameni, jako jste fakt dobří. Kluci, to není možný, to jak byste, jako to, ale stačí, když prostě si fakt odvedou to svoje.
1: A v momentě, kdy se stane skutečně to, že těch pár procent firem jakoby jim nedokážete pomoci, co v té firmě musí nastat, že to takzvaně nejde?
0: Perfektní otázka a je to přesně o těch dvou bodech, které jsem říkal. To znamená, buď tam nenastane ta chemická reakce s tím majitelem, to znamená, úplně si to nesedne majitel a náš interim manažer a často tam samozřejmě jsou nějaká očekávání, která nebyla možná na začátku dobře vydefinovaná, proto mimochodem si sedneme s tím majitelem a bavíme se s ním často velice nezávazně, ať máme prostě z co největšího kontextu pohled na tu firmu nebo na ty problémy. A nebo druhá věc, že opravdu ve většinovém měřítku tomu našemu člověku se nepodaří získat si na svoji stranu v průběhu času ty lidi. A znovu se vrátím k té myšlence bez lístky, jak bez rukou, takže on tam prostě nic nezmůže, jo, když nemá lidi na své straně. My jsme za tu dobu, co se v tom pohybu udělali snad nějakých 250 firem, 250 zákazníků a tady těch případů, o kterých se bavíme, může být třeba kolem 20 do 25, to znamená nějakých 10%, kdy to takhle je a netváříme se, že máme nějakou kouzelnou hulku nebo perpetuum mobile v ruce, kde to prostě všude, kam přijdeme a dotkneme se toho, tak se to promění ve zlato, protože musíme neustále mimochodem myslet na to, že jsme v biznisu. Jo. Tam nemáte ani dne, ani hodiny jistého nic. To je tak naprosto proměnlivá věc, že těch jakýchsi, řekněme, potenciálních překážek, problémů a indicí, které vedou k tomu, že vznikne nějaký problém, na každý den máme 10. Jo. To vidíme i v rámci covidu, kdo to mohl předpokládat, že bude covid a boom. Jo. Můžete si naplánovat, co chcete a stejně to potom dopadne trošku jinak. Takže je to hodně, hodně barvité a tím bych možná i předovnal se ptát, kdo jsou ti naši lidi. Já tomu tak trošku říkám, že jsou James Bond 007. Jo. Vy někde musíte vysadit a oni se musí enormně rychle zorientovat. To není o tom, že mají měsíc na to, aby se jako rozkoukali a teď uvidíme, kdo s kým a tak dále, ale oni musí v podstatě od prvního dne začít makat na tom, aby zejména v těch firmách, kde jsou ty krize, tak aby se ty věci posunovaly dopředu.
1: To musí být velice zajímavá práce, protože oni vlastně nemají jako nějakou kontinuální práci. Oni jsou vždycky nasazeni na jeden daný úkol a pak mají zase nějaký jako volnější období a pak zase mají to intenzivnější. Což je velice zajímavé. Myslím si, že pro většinu lidí neznáme, protože standardní populace má takovou tu svou klasickou třeba 8-hodinovou pracovní dobu každý den, takže to je zcela normální. A kde vy jste vlastně přišel na takové lidi? Kde jste je sehnal? Musel jste si je sám vychovat, nebo jste od někud ulovil ty nejlepší?
0: Tak když bych odpověděl vtipně, tak bych řekl, konkurence nám šlape na paty, tak o tom nemůžu mluvit. Ale víte co, já myslím, že hodně je to o tom, že člověk sám pracuje a zároveň ale i v té samé chvíli přemýšlí, jak ty věci neustále zlepšovat a posouvat. A když to uděláte, ne že jednou za rok si sednete a přemýšlíte, ale každý den víceméně máte nějakou sebereflexi a říkáte si, co by šlo udělat, nějak, co by šlo zlepšit. My třeba v naší firmě máme kvartálně celodenní setkání našeho top managementu, kde 8 hodin se zavřeme takhle do místnosti a máme nějaké téma, prostě škvaříme mozky, co se dá ještě vymyslet na to téma nebo co zlepšit, co změnit. Takže my jsme si samozřejmě vytvořili za tu dobu nějakou best practice nebo zkušenost, jak ty lidi hledat. A když z těch věcí, které si můžu pustit, a to, když se podíváte na naše webové stránky, tam uvidíte, tak ti lidi zpravidla nemají po 45 roku. Jo. Jinými slovy, jsou to lidé, kteří minimálně řídili 5-10 roku z pozice výkonného ředitele někde jako zaměstnanec, manažer konkrétní firmu. A jsou tam za tím člověkem vidět prokazatelné výsledky. Takového člověka, když potom oslovíte, stáhnete k nám, tak pro něho je to, bych řekl, další kariérní růst, protože tak, jak jste zmínil vy, je to mnohem větší výzva. V momentě, kdy jste někde nastálo manažer a máte v uvozovkách své jisté, oproti tomu jdete do bouřlivých vod interim managementu, kde máte třeba půl roku, rok, dva nějakou výzvu. Neříkám, že to úplně v tom druhém případě ruská ruleta, ale je to určitě mnohem větší adrenalin. A pro ty lidi, kteří už zvládli nějaký level, tak nabídnul jim tady toto, tak pro ně to samozřejmě jakoby posun dopředu. Jo. A pak je dalších takových věcí, ale to bychom si třeba mohli nechat na nějaký další rozhovor.
1: Určitě ano. A teď mě v souvislosti s tím napadla taky otázka, jelikož se zabýváte tady těmi problémy ve firmách a jak firmám pomoci. Myslíte si nebo dokážete si představit situaci, kdybyste měl nějaký problém u vás ve firmě, že vlastně vy sami byste potřebovali nějakého člověka, jako máte ve svém týmu?
0: Já fakt si vypadá, že jsem si dneska vtipnou kaší, ale zrovna včera jsme se bavili s naší personální ředitelkou, že bych taky možná potřeboval nějakého interim manažera. Prostě když si díval na svých 150 nepřečtených e-mailů, tak si říkám, že. A to je zase souvisí s tím, že i ta naše firma roste, i letos bude třeba dvojnásobek nárůst obratu a pokud, a bavím se třeba i s mnoha podnikatelama, kteří jsou mnohem dál než je třeba i naše firma, a tam je na tom vlastně zajímavé to, že vy nikdy nemůžete ustrnout, pokud chcete, aby ta firma šla dopředu. Tam neexistuje status quo, takže to, co platilo před dvouma rokama, když ta firma jde dopředu, tak už nebude platit dneska. A vy neustále musíte hledat ten ideální modus operandi, jak fungovat tak, abyste vy jako majitel nebyl největší brzdou té firmy, což se mimochodem taky může stát. A tím se zase vrátím k tomu úžasnému, co my máme jako zkušenost, tím, že člověk prošel, nebo i skrze kolegy a tak dále, jsme prošli těch 250 firm, tak my už plus minus víme, co je potřeba dělat, když máte firmu, která má 30 milionů obrat, 50 milionů obrat, 100 milionů obrat, 300 milionů obrat, 500 milionů obrat. Jo? Když to řeknu úplně na blbým příkladu, spoustu lidí, že jo, dneska moderní pojem CRM, že jo, vedení databáze zákazníků, tak nejjednodušší poměr cena výkon a řešení pro firmy, které mají 20-30 milionů, určitě stačí bohatě Excel na vedení CRMka. Jo. A když ta firma už po vyroste má, nevím, 3-5 obchodníků, má prostě obratově třeba nějakých 70-80 milionů, tak si myslím, že už to chce samozřejmě něco trošku sofistikovanějšího. A takhle bych mohl pokračovat. Jo. To samé se týká práce majitele v rámci té firmy. To znamená, samozřejmě, když je vás málo a jste malá firma, tak jste takový deseti bojář, musíte řešit všechno. Počínaje, já nevím, výběrem lidí přes zahánění kšeftů, přes tu realizaci, pomalu se dělají ještě večer účetnictví sami, aby ušetřili je marketing a tak dál. A když ta firma začne pomaličku růst, tak tam začíná mimochodem velice zajímavý moment, kdy pokud roste a je to dobře nastavené jako business model, tak začnete něco vydělávat. Ale je to mimochodem právě díky tomu, že máte to enormní, ani bych řekl 100, ale 150% úsilí a nasazení. A s čím se setkávám já je to, že když už to tak někomu třeba roste, tak potom je skoupí na to, aby pustil korunu a vzal si nějakého člověka, který to mimochodem už nebude dělat s takovým nasazením a s takovou důsledností, takže tam možná ani nebude taková výkonnost. A zároveň mu paradoxně klesá zisk, protože on sice roste, ale musí zaplatit lidi a toto je něco, kde se láme chleba v tom pohledu člověka, který je živnostník a pohledu který člověka, který je opravdu podnikatel. Protože živnostník radši řekne, hele, zůstanu radši malý. A zase já to nesoudím, jenom konstatuji prostě zkušenost. Jo. Zůstane malý, dělá si to všechno sám a optimalizuje poměr výkonnost, ziskovost. Akorát to znamená to, že třeba fakt, že celý život potom 10, 12, 14 hodin. No a podnikatel udělá to, že nad tím dřív nebo později začne přemýšlet, to je to udelegování k smrti, jo. A začne přemýšlet, hele, a co bych mohl ještě dát kolegovi a ještě nikomu, a koho ještě musím přibrat. Samozřejmě mu se lehce snižuje zisk nebo i těžce, to je jedno, ale v určitý moment se mu to obrovským způsobem vrátí, protože samozřejmě vy máte nějakou kapacitu, co jste schopen zvládnout. A když máte, já nevím, kolem sebe tým nějakých 5 klíčových lidí tahounů, tak přes těch 5 lidí, notabene, když je třeba 10 nebo 20, tak jste schopen pojmout a zvládnout mnohem víc. Takže umě to zrovna tak o nějakém přemýšlení, když to vezmu po pořadě o tom, co vlastně chci já, kde jsou moje hodnoty, co je pro mě důležité v životě, přes tu linii toho, kde se nachází vlastně dneska firma a co ona potřebuje. Velice zajímavá a důležitá otázka podle mě je neustále se pravidelně v cyklech ptát, co je nejlepší pro firmu. A už jenom tato jednoduchá otázka vás neustále vede k tomu, že zjistíte, že to, co pro tu firmu bylo nejlepší před rokem, 2, 5, vůbec nemusí být nejlepší dneska a už vůbec nebude nejlepší za těch 5 roků. A zkrátka dobře, i v tomto je to výzva a zajímavé, že vy neustále s tou firmou musíte růst, protože vy, pokud jako majitel s tou firmou nerostete, tak jste první, kdo jako žaba sedí na pramenu a vlastně tu firmu jaksi zaplácáváte dolů a neumožňujete jí růst.
1: Vám se třeba takhle na první dobrou vybaví některé silné příběhy, kde jste skutečně byli součástí nějaké změny nebo naopak nějakého problému, který jste museli řešit, který vám jakoby utkvěl v paměti a hnedka na první dobrou se vám třeba vybaví klidně, jestli byste to mohli nějak...
0: Víte co, když to vezmu tak, co mi hned teď na první dobrou napadlo, tak bych o tom fakt mohl povídat, bylo by to dojemné. Tam je vždycky ta tenká linie toho, co v rámci diskrétnosti vůči zákazníkům, notabene, když máme dohody o mlčenlivosti, lze pouštět a ještě tak, aby se v tom ten klient našel a co už ne. Takže když to řeknu takhle, tak hodně z těch příběhů pouštím na LinkedIn, když se tam sdílím o těch příbězích. Někdy mi lidi píšou, že tomu nevěří. Nemusí tomu věřit, jako to je celkem v pohodě. Tam jde spíš o ten, řekněme, pohled toho, že když máte jednu firmu a pracujete tam 10 roků, tak samozřejmě míra těch zkušeností a zážitků a toho, co se vám může v té firmě stát, je úplně jiná, než když prodete třeba jenom 50 firm, to nemluvím o 250, ale to je jak zrychlený film, tam máte tolik věcí, takže nám se určitě třeba stalo to, že v jedné firmě zemřel majitel a to je to, co se mi hned první napadlo, když jste říkal, jestli mi něco napadne, tak tam jsou dokonce, teda bohužel zemřel otec, zakladatel, majitel, převzal to syn, který mimochodem vůbec k tomu neměl vztah, ani předpoklady. Strašně se trápil, oslovil nás jako společnost, my jsme tam začali spolupracovat, 3 měsíce tam náš člověk dělal výkonu ředitele a po 3 měsících si ten dotyčný s náma sedl a řekl naprosto až mrazivě upřímně, že z toho byl tak zdeptaný, nešťastný, že uvažoval, že se ukončí život. A to už jsou potom věci, kdy si říkáte, to už není jenom o penězích, o biznisu, ale zůstává to ve vás a máte tam v rámci i té Maslowy, řekněme, pyramidy potřeb, tak máte tam mnohem, mnohem větší hloubku uspokojení, než jenom to finanční.
1: No, určitě ty lidské osudy v tom hrají jako velkou roli, ale napadá mě... Jak to můžou vnímat ti podnikatele? Teď se ptám jako za běžného člověka, nenapadne třeba v momentě, kdy je to fakt na ně moc, říct, hele, tak já tu firmu prostě prodám, nebo jako nechají to být, přece jenom ten život poběží dál a možná se jim jako uleví.
0: No, nesmím zapomínat na to, že tam je pořád to ego. A to, ten efekt toho ega je prostě, to je, omlouvám se, ten výraz mrcha. To nám kazí životy i v osobní linii, nejenom v podnikatelské, jo. Ale to, co říkáte vy, že třeba přemýšlí nad tím, že to prodá, tak určitě se nám to taky stalo. Zase vybavuji jednu firmu v roce 2012, někde tam Královéhradecký kraj, tak nás majitel kontaktoval s tím, že má problémy, jestli jsme schopni mu pomoct prodat jeho firmu, což taky jakoby okrajově děláme, ale já jsem se samozřejmě ptal právě zase v rámci toho vstupního pokecu, když to tak nazvu, co je vlastně tím důvodem, proč tu firmu chce prodávat. A ta odpověď byla jednoduchá. Prostě dařilo se nám, teď se nám nedaří, tak já se to chci zbavit. Jo. A já mu říkám, no tak to není úplně lepší moment, kdy tu firmu prodávat, jo, protože na tom proděláte zbytečně kalhoty. Tak pojďme se bavit o tom, že to spolu dva roky budeme tunit a za ty dva roky uvidíme, a když tak to prodáte, když bude v kondici. A dva roky jsme spolupracovali, po dvou letech jsme byli takhle na obědě, tak já se ze srandy, už jsme byli fakt přátelský, což se mnoha případech děje, že máme takové už potom hodně přátelské i vztahy, tak jsem se ho tak ze srandy ptal, tak co, tak kdy to jdeme prodávat? Říkal jste jako blbej, v dobrém slova smyslu, jako už bych to dělal, ta firma mi funguje. Ale někdy to samozřejmě má své opodstatnění a je to na místě příklad prodat tu firmu. Z pravidla, já říkám, fakt minimálně 5 roků na to připravovat i tu firmu, i ty lidi a vůbec tu kondici té firmy tak, abyste to dostal do nějaké úrovně, kdy opravdu je to vyšmidlinkované a opentlované a fakt to má nějakou hodnotu, kterou můžete majitel zúročit. Jo. A to jsou takové by základní věci. A pak, když se vrátím k tomu egu, tak je to o tom, že opravdu mnoho firem si to ani nepřizná, že, nebo majitelů firem, že tu věc potřebují s někým řešit. Za mě mimochodem na tom není nic a už vůbec ne mimochodem ponižujícího ani jako zvláštního, když máte nějaký problém a začnete spolupracovat s někým, kdo se v tom vyzná. Jo. To je, jak kdybych řekl, že já nevím, tady mám někde nádor a nepůjdu prostě doktorovi a nenechám se operovat nebo mám problémy se srdcem, nepůjdu někde na kardiochirurgii nebo já nevím co, abych si nechal pomoct odborníkem. Jo. To, kde to samozřejmě začíná být trošku jemnější, je to, když má obecně člověk v životě problém a řekne, hele, já nepůjdu třeba příklad psycholožce, psychologovi, abych třeba si nazdílel nějaké pohledy, zkušenosti, protože to člověk zase na tom egu vnímá jako ponížení, za mě to žádné ponížení není. Je to prostě stejně, jako když jdete, já nevím, třeba do posilovny a tak si tam buď to můžete rubat sám s těma činkama, nebo si tam prostě vezmete někoho, kdo vám poradí jako trenér, kdo se tomu prostě věnuje 8-10 hodin denně, 10 roků. A on vám prostě řekne, ať už z hlediska výživy nebo cvičení, co je potřeba dělat. A to samé se mimochodem děje i v těch našich službách, kdy pokud máme zkušenost tady z tohoto oboru a pak nás někdo osloví, tak já za sebe mimochodem to beru spíš úplně naopak. To znamená, ten člověk je chytrý. Protože kdo bude po tom konečným beneficientem toho užitku?
1: Právě on. No.
0: Jo, takže za mě podle mě nejde o to makat tvrdě, ale makat chytře a tvrdě. Jak říkal Triček z Krby, to byl v nějakém vtipu, že se ho ptali, jako jak on zbohatl, tak mu říkali, tak on říká, byl jsem chytřejší než chytráci a tvrdší než tvrdějáci. Takže v dobrém slova smyslu, ale takhle, jo, že prostě není to jenom o tom dřít do umoru, ale používat hlavu a v tom mi třeba přijde podnikání krásné, že když nad těma věcma přemýšlíte, tak tam vzniká ta největší konkurenční výhoda. Vaše firmy a tak dále. A to je zase typově o člověku, že jo? Ale když jste nastavený tak, že jste kreativní, tvořivý, tak se v tom neskutečně vyžijete a hlavně vzniká opravdu ta konkurenční výhoda par excellence.
1: Vy jste ještě zmiňoval, že řadu těch svých příběhů píšete právě na sociální sítě LinkedIn, kterou bych mimochodem divákům i posluchačům doporučil. A zeptám se, všechny teda ty příběhy jsou skutečně z praxe, tak jak to popisujete, protože popisujete to moc hezky, ono je to opravdu čtivé, takže opravdu všem doporučuji, aby se na to případně podívali. A vycházíte jenom z toho, co jste vyloženě zažil a to opisujete svými
0: způsoby. Ale mi přijde až úsměvné, že bych měl sedět a vymýšlet jako nějaké nonsense věci, které nevím, proč bych to dělal. Jo? Jakože abych byl zajímavý, abych si ukojil svoje vlastní ego, nebo já nevím, prostě je to o tom, že když teda bychom se dotkli celého toho příběhu, a to je zase moje poučení, já jsem měl už od roku 2014 nějakou paní, která mi spravovala online marketing nebo i sociální sítě. A tím, že člověk byl v tom provozu a byl v vozovkách ten desetibojář, tak se o mnoho věcí ve firmě jsem se prostě nestaral. Jo? Jedna z těch věcí byla LinkedIn. A v momentě, kdy přišel COVID na jaře, do 20, tak najednou mi odbouchla určitá část penzumu času, protože já hodně cestuju a hodně se opravdu chci face to face setkávat s lidma a i s těmi obchodníma partnerem a tak dál. A najednou sedíte doma a tak jako přemýšlíte právě v duchu toho, co nejlepší pro firmu, co se dá vyladit a tak dále, tak se podívám, co to je vlastně ten LinkedIn. Jo. Tak jsem to otevřel A teď ještě, já jsem tam neměl moc spojení, tak mi tam vyskakovala nějaká paní s pejskem, jako zachraňme pejsky a nebo zvířátka, což já nechci si zlepšovat, ale mně to přišlo takové zvláštní, jakože něco na úroveň Facebooku, si říkám, tohle asi nebude ono, ale tím, že jsem ten čas prostě měl a většina věcí probíhala v té době online, tak to řekněme bylo opravdu v průměru 2 hodiny denně, tak jsem se tomu prostě chvíličku začal, nebo věnoval a začal jsem prostě na ty věci prostě nahlížet časem trošku jinak. Postupem času jsem si mimochodem zažil, co to znamená závislost na LinkedInu, anebo na sociálních sítích, kdy to lezlo už až do toho osobního života, takže celkem putna, že jsme neměli televizi, protože to zabíralo trošku něco jiného, ale bylo to až takové, řekněme, mentálně zatěžující, že vy prostě ráno stanete a přemýšlíte, co tam vlastně zas hodíte zajímavého na ten LinkedIn, a aby tam prostě ten příspěvek byl. A tohle já jsem viděl, že prostě dlouhodobě nemůžu vydržet, ani nechci. Jo? Protože když se vrátím se zpátky k těm hodnotám, tak to není úplně něco, co já bych chtěl jako v rámci života dosáhnout, že budu někde hyperaktivní v rámci LinkedInu. Jo? Ale to, co je zcela jednoznačný a co bych tady chtěl potvrdit, to je to, že ty posty, které tam jsou, tak to si člověk sedne a prostě píše. Jo? Mimochodem napsal jsem knihu Prodej dřina Bohra, napsal jsem 2 diplomové práce, protože mám vystudoval vysoké školy nějaké, takže že to zase není takový problém, když člověk prostě vypsaný, tak si sednou a napsat. Ale to, co mě v životě nenapadlo, vůbec, jak si se zamýšlel nad tím, jestli ty příběhy jsou pravdivé nebo nejsou. Nemám potřebu to někoho dokazovat a ve finále, když nad tím jako teďka přemýšlím, tak kdo chce, ať to čte, kdo nechce, ať to nečte, jako to nikomu nenutím.
1: Já jsem vlastně tím spíš chtěl říct, že podle mě máte na to nadání, protože je to skutečně čtivé a dost se to podobá právě knihám, které slouží pro nějaký seberozvoj. A to znamená, že to člověka motivuje a je to napsáno tak, aby člověk měl právě tu tendenci rovnou se zvednout a jít třeba pracovat buď to na sobě nebo na něčem, na nějakém svém projektu a tak dále.
0: Takže já bych to ještě doplnil, že vlastně mám v hlavě to, že bych určitě chtěl jednou sepsat ty příběhy, co se nám dělo a děje, do knižního podání, protože si myslím, že opravdu těch zkušeností a toho, co se dělo a děje a toho poučení hlavně z toho je strašně moc. A tam opravdu zase jsme na té hraně toho, že skutečně s každým jedním klientem máme dohodu o mlčenlivosti a v některých případech si myslím, že jsme fakt na tenkém ledě. Takže mě se dějí mimochodem, když už jsme teda u tohoto tématu, zajímavá věc, že z jedné strany případně někdo se ptá, jestli ty příběhy jsou pravdivé, a z druhé strany mi bombarduje telefonem klient, který říká, ale pane Milka, co mi to tam píšete jako naší firmy, jo. A to, co je ještě třetí věc možná k zamyšlení, teda když už řešíme, jestli jsou ty příběhy pravdivé nebo nejsou, množství těch lidí, kteří říkají, hele, já mám podobnou zkušenost. Jako kdybyste si to vymýšlel, tak velice těžko máte takovou interakci, kdy říkají, jo, přesně to je, teď se nedávno psal třeba o tom, že si majitel zabral nejlepší parkovací místo před firmou a to je nedotknutelné místo a tam pomalu jako zaživa sežral zákazníka, který mu stoupl na jeho parkovací místo, což je jako na jedné straně úsměvné a na druhé straně, když tu firmu chcete budovat, tak je to jako dost bolestné. Jo. Takže a teď tam pod tím psali v komentářích lidé, že jako mají úplně stejnou zkušenost, což mimochodem myslím si, že zase ze zkušeností 90% firm takhle má nastavené, že nejlepší parkovací místo VIP je kde a kdo ho má.
1: A tohle to jsou určitě zajímavé zkušenosti a já se možná ještě pozastavím u té sociální sítě jako takové. Tím, že jste měl možnost tedy jaksi nahouknout do těch veškerých tajů a umů toho, co tato sociální síť nabízí. Myslíte si, že to je třeba důležité být právě na LinkedInu aktivní a přispívat tam třeba nějakými svými příspěvky?
0: Jsme v oblasti obecně marketingu v rámci tohoto tématu. A když to vezmu úplně od píky, tak jsou lidé, kteří řeknou, když máte špičkový produkt, nepotřebujete marketing. A jsou lidé, kteří řeknou, prostě bez marketingu ani krok. A já si myslím, že to je zase otázka strategie konkrétní firmy. To znamená, vemte si takového Elona Muska, který říká přesně tady tu první variantu. To znamená, že marketing není úplně důležitý a nebudu do toho dávat ani korunu. Tak já se zeptám na jednu jednoduchou kontrolní otázku. Čí auto létá ve vesmíru? Je to Tesla, že jo? Kterou si tam vytáhl tou raketou. To není marketing. To je marketing par excellence, jo? To je úplně geniální tah. A to, jestli být na sociálních sítích, si myslím, že je zase otázka kontextu toho, kterého subjektu nebo i firmy nebo živnostníka. A mimo jiné si samozřejmě musí vyhodnotit to, jestli tam ten efekt je nebo není, když se budeme bavit z toho podnikatelského hlediska a když se budeme bavit z toho lidského hlediska samozřejmě, jestli mu to dává smysl a naplňuje ho to nebo ne, já říkám prostě na rovinu, nenaplňovalo mě, že každý den stávám s tím, že přemýšlím, co dneska tam na LinkedIn umístím, a v jeden moment jsem byl opravdu hodně aktivní a zároveň jsem si říkal z toho business pohledu, co mi to přináší nebo nepřináší. Jo. Takže dneska tam pořád dál jsme a beru to jako součást i nějaké propagace firmy jako takové, ale určitě není mojí ambicí být nějakou sociální hvězdou, protože můj core business je prostě interim management, do toho jsem já zamilovaný a opravdu mě to baví a naplňuje. A mě strašně baví reálná interakce s lidma a řešení problémů ve firmách. A tím se mimochodem dostáváme zpátky trošku oklikový k té vaší otázce, co teda řeším já ve své firmě a s čím se potýkám. Já jsem se musel svého času jednoznačně rozhodnout, jestli se dál chci po ruky a po lokty pitvat v těch jednotlivých projektech a firmách, anebo jestli a případně si vezmu nějaký profesionální management, který mi bude řešit firmu, což je to je určitě varianta, anebo jestli já poodstoupím z toho denodenního provozu a z těch jednotlivých projektů a budu z pozice majitele prostě řešit i z dalších věcí. Zvolil jsem si dvojku a dodneska toho nelituju, protože z části se pořád dostávám, byť z pozice supervizora, stále zpátky do té praxe a jsem byť o jedno patro výš stále v kontaktu s tím děním, ale zároveň ta míra toho tvoření a toho prostoru, kterou nabízí vlastně tady ta linie toho, že nad tím jako majitelnou stále přemýšlíte, jak tu firmu posunovat, tak mě osobně to prostě hodně naplňuje.
1: Co kdybych otevřel stránku nebo respektive téma obchodního gentlemanství? Mm-hmm. Je to něco, k čemu máte blízko? Já jsem právě jeden taky z těch vašich příspěvků zaregistroval, že byl právě tady o tomhle, s tomu dost mě to zaujalo, tak jsem si říkal, že možná bylo fajn třeba nakousnout i tohle.
0: Obchodní gentlemanství je samo o sobě určitě hodně široký pojem, takže úplně nevím přesně, jak to myslíte, ale jestli jste to jenom tak nadhodil a zkoušel jste, jak se toho chytím, tak mi tu napadly dvě věci. Já se netajím tím, že jsem věřící člověk, a netajím se tím, že jsem odkojený baťou. A tyto dvě kombinace způsobují to, že mám určité vnímání biznisu a není to za každou cenu vždycky všechno o penězích, ale určitě tam vždycky někde uprostřed jako těžiště musí být hodnota pro toho zákazníka. A z tohoto pohledu pro mě je lepší neudělat obchod, než udělat obchod špatný, mizerný obchod, který prospěje jenom jedné straně. Takže se nám kolikrát stalo to, že jsme zákazníkovi na rovinu řekli nějaké věci a ukončili jsme zakázku, nebo jsme ani do zakázky nešli. Pamatuju si, když už jsme teda u těch příběhů, tak si třeba pamatuju tady nedaleko od Olomouce klienta, kde jsme velice úspěšně pracovali 2 roky a už jsme fakt té firmy neměli co dát. A přišla taková druhá, byť lehčí vlna té finanční krize, že jo, ta první byla 2008, 2009, potom ještě přišel takový záchvěv 2011, 2012 a my jsme tomu klientovi řekli, hele, už nemáme té firmy co nabídnout. Za mě pojďme se domluvit, že v dané chvíli tu firmu nebo tu spolupráci přerušíme a uvidíme, co do budoucna z toho bude. On sám z toho byl, co si pamatuju, ten první jeho výraz jako úplně zděšený, protože si na nás relativně jako hodně zvykl, ale skutečně jsme to tak udělali, protože z hlediska nákladů a vůbec té business linie to prostě nedávalo dál smysl spolupracovat. Ale zároveň, jak tady ta doba pominula, tak se nám zpětně zase 2014 ozval a další 3-4 roky jsme spolu velice úspěšně spolupracovali. Takže za mě tady toto je třeba konkrétně příklad toho obchodního gentlemanství, kdy si lidé vyhovují. Zase, já nechci moralizovat, ani se nechci tvářit jako Mirek Dušín, nikdo si myslím z nás nejsme byli nepopsaný list, jestli někdo jo, tak gratuluju, ale určitě je to o tom, že když to zase řeknu svým nějakým názvoslovím, existují v biznisu lidé, kteří jsou fakt žraloci a jedou přes mrtvoly a prostě pro ně, když řeknu příklad, nějaký model win-win situace je služka řečí. Za mě odkojen baťou a naopak věřím v to, že dobrý obchod nebo obchod obecně je o tom, že po té transakci musí být každá zúčastněná strana na tom mnohem lépe než před tou transakcí. A tohle podle mě je prostě obchod par excellence, co mi strašně baví takovéto situace vyhledávat, takovéto situace aktivně tvořit a do takových situací jít.
1: Tomáš Baťa, kdo další? Máte ještě třeba nějaký takový biznisový vzor nebo člověka, který je vám inspirací?
0: Já jsem se právě v rámci nějakého i Paretova Optima 2080 naučil moc to nepřehánět, protože člověk potom právě z toho období, kdy jsem četl hodně knížek, tak člověk potom zjistí, že spíš než aby šel do hloubky, tak se rozbředne. Takže těch knížek a zajímavých autorů je určitě hodně. V tomto smyslu bych třeba podotknul, jak mi to říkal jeden kolega, existuje literatura, které bychom obrazně mohli říkat extraliga, a pak je literatura, které ten kolega říká second hand. A extraliga jsou knihy, které napsali přímo ti lidi, kteří dosáhli něčeho, co vy řešíte a chcete tím směrem mít. A pak samozřejmě second hand jsou knihy, kde si někdo sedl od stolu a z pozice autority a experta prostě vydal nějakou knihu. Takže já se vyhýbám second handu, mm-hmm. a v tomto smyslu extraliga pro mě je třeba, jako další uvedu příklad, Warren Buffett, to je pro mě určitě hodně oblíbený. A byť je investor, zatímco já jsem podnikatel, ale ty zásady a ty témata se tam neskutečně prolínají. V podstatě v té chvíli jedno, jestli jste investor, manažer nebo podnikatel, ale ten pohled na biznis nebo cit, jaký on má a je schopen to popisovat v těch knihách, víc třeba jeho životopis, teď nevím, jestli úplně přesně řeknu ten název, ale myslím, že se to jmenuje Sněhová koule, nebo tak nějak ta tlustá bichle, prostě 30 stránková o jeho životě, tak je tam, to bych řekl, stejně jako u toho Bati, to jsou prostě takové základní business knihy pro mě, které už jim hodně pomohly si tvořit názor na celou věc kolem podnikání.
1: A nějaký příklad toho opačného polu, čili second hand?
0: aby na mě někdo házel kameny, poslal maily a jako byl nějak nazlobený, tak to se kulatně omluvím z odpovědi, že to ani asi není účelem tady někoho. Já myslím si, že každý si udělá svůj obrázek, že znovu opakuju, ten princip je jednoduchý. Vy něco chcete, a to je jedno, třeba jste doktor, chcete být excelentní doktor, tak si prostě vyhledáte pár lidí, kteří v tom vašem oboru něčeho dosáhli, a podíváte si, jestli ty knížky napsali nebo nenapsali, nebo někdo s nima dělal rozhovory a tak dále, a snažíte se. A tam je zase strašně důležitá jedna věc, a to je ta vlastní tvář. Je to o tom mít neustále svůj názor, ale já to zase řeknu na příkladu, který se stal. Jel jeden obchodník ve firmě, kde jsme spolupracovali, jel z Prahy do tady k nám na Moravu, do firmy, a to byl kluk, který měl kolem 20 let, strašně snaživý, šikovný. Ale mu to nešlo v tom obchodě a v tom jeho regionu prostě ty výsledky nedělal. A teď my jsme se setkali na poradě a já se s ním bavil tak, jakože co s tím uděláme. A on sám z iniciativy říká, pane Melka, celou cestu z Prahy jsem přemýšlel, co udělat jinak. A rozumíte, pokud v té nádobě nic není a pokud člověk teprve nabírá ty zkušenosti, tak jsou velice malé procenta lidí, kteří i tak jsou geniální, že to vymyslí, a pak je valná většina lidí, kteří si to prostě musí odedřít a odžít a odstudovat. A toto pokud děláte, tak i tak jste v soutěži, kde moc lidí nesoutěží, protože těch lidí, kteří by měli to odhodlání něčeho dosáhnout v tom svém oboru příklad, kteří zároveň naplno tvrdě makají a zároveň se snaží to doplňovat takovým tím citlivým způsobem, jak jsem to teďka před chvíličkou popsal, i v rámci vlastně obohacování se těmi názory z toho oboru jinými lidmi, tak těch lidí za stolik není. Má to jednoduché vysvětlení a ono se jmenuje disciplína. Velice jednoduché si říct, jak to udělám, ale potom přichází každý den a člověk i já má tendenci inklinovat k pohodlnosti a je to potom o té motivaci a jakési vášní a touze v rámci toho, co vy děláte, aby prostě tam ty výsledky přišly. Jo. To samé, třeba zase jeden z konkrétních příkladů, jsme měli v jedné firmě školení a když jsem třeba zmínil dneska, že jsou manželku a tak dále, tak nejsou všechny věci úplně růžové v našem vztahu a říkám prostě některé věci, prostě si fakt musí odmakat spolu. Jo. Bavit se o nich, snažit se pochopit tu druhou stranu a ona se tak na mě podívala a říká, no tak to přece není žádná láska, když to tam nefunguje. A říkám, tak jako přeju hodně štěstí, jo, protože i to dokážu připustit, že existují jednotky případů, kde to všechno si sedne úplně ideálně. Ale realita je taková, že, jak to dosi říkal, že z principu to je nemožná věc, protože pokud si mladý chlap bere mladou ženskou, tak už jenom jeden problém je ten, že za 20 roků to bude v podstatě každý z nich úplně jiný člověk. Protože pokud si někoho berete 25, tak srovnejte jenom 20 roků, jaký jste byl jako člověk v 5 a kde jste v rámci 25 a člověk, který má 25 roků, kde bude za další 20 roků, když budeme 45. Takže to už je jeden problém. A pak je druhý ten, že jeden je chlap a druhý je ženská. Je? Takže to už samo o sobě jsou dva velké jako body, které aspoň z mé zkušenosti jsou o tom, že stejně jako v tom biznise, a teď já nechci, aby to vypadalo všechno strašně umouněně a upracovaně, ale to nicméně za mě na tom vztahu je potřeba makat. A pokud to člověk nedělá, tak to mimochodem i statistiky vidíme, že člověk vždycky může hodit zpátečku, rozvést se a tak dále. A co zase hlavně třeba s těma manažerama, podnikatelama se bavím, kde třeba jsou fakt rozvedení po druhé ženatí, po druhé vdané, nebo dokonce třeba po třetí, tak oni vám stejně potom nakonec mávnou, dokonce to je všude stejné. Jako, že pořád je tam ten princip, že chlap je chlap, ženská je ženská, samozřejmě není to úplně všechno jenom, že chlap je takový, nebo žena je taková, ale obecně prostě je to o tom, že musí mít dobrou vůli se navzájem respektovat a poznávat se a vyhovět si. A nebo si nalhávat, jsme zase zpátky u toho ega, to není úplně jednoduchá věc.
1: No já na vás prozradím, že máte vlastně 6 dětí, což je krásné, úctyhodný výkon nejenom pro vás, ale i pro vaši paní samozřejmě. A zeptám se, jestli i třeba v rámci svých potomků, že vštěpujete třeba nějaké základy, které jste nazbíral, ať už jsou to životní zkušenosti, nebo třeba právě poznatky z toho biznesu.
0: Ono to vyzní tak jako právě už modleně, že to je výkon. Jo? Já myslím, že my jsme s manželkou prostě chtěli takhle mít rodinu, takže to tak máme, ale k zpátky té vaší otázce. Podle mě to je strašně nebezpečné téma. Už jsem o tom tady dneska mluvil, že třeba v tom případě, kdy ten otec, zakladatel, podnikatel hod skonal a ten jeho syn cítil trošku i morální závazek vůči tomu svému tatínkovi. Já se toho naopak velice straním, abych nějakým takovým způsobem ty děti vedl, jo? Protože jeden odstrašující případ za všechny. Byli jsme u klienta, kde jsme seděli takhle jako by v zasedačce a tam byl prostě takový nějaký sloup. A on mi v určitý moment, když jsme měli nějaký téma, tak říká, hele, a vidíte ten sloup? Ten jsem natíral se svým 3letým synem. A já mu bezděčně říkám, hele, tak to je fajn, že jste spolu strávili čas, tak to měl radost, ne? A on mi k tomu ještě dal takový dovětek a říká, no tak jedna věc, jako strávili čas, ale hlavně buduj ten vztah. On až bude mít těch 25 roků, tak ten kluk k tomu bude mít vztah a bude si říkat, hele, tento sloup jsem s tatínkem natíral. Jo. A to už je podle mě to nebezpečné, kde vy v tom potomkovi vytváříte jakýsi morální závazek, že tu firmu musí, a to je strašně důležitý rozdíl, musí převzít. Je rozdíl mezi tím, když ji může převzít, nebo chce převzít, a je rozdíl, když ji musí převzít. Jo. A tam vzniká to neštěstí, protože vy samozřejmě může tam být nějaký předpoklad, že vnímáte, že to dítě má nadání na to nebo na ono, ale já bych si třeba v 5 letech věku nebo 10 letech věku toho dítěte netroufl tvrdit, na co má definitivně nadání nebo kde bude prostě působit, když bude mít 25. Jo. Takže pokud si to dítě vybere, že chce být zubařka nebo že chce být prostě, já nevím, doktor anebo chce jít na nějakou dobrovolnickou akci, misi do Afriky, tak si myslím, že to je jeho cesta a jeho volba. A klidně, ať se ta firma prodá nebo manažerský řídí a má tam nějakou prostě správní radu, dozorčí radu, ale do té firmy ať jde jenom v momentě, kdy on opravdu vnímá, že to je přesně to jeho povolání, že tohle je něco, co ho baví. Ne proto, že mu to vnukával až manipulovával tatínek, maminka, ale proto, že on si to sám svobodně zvolil jako svoji cestu, protože ho to prostě baví. Jo? A tohle je zase moje jakoby, životní krédo přesvědčení, že každý má svoje povolání a svoji cestu a měl by si ji hledat. A nejúžasnější je, když ji najde, protože tam je ten člověk šťastný. A v dnešní době nám to samozřejmě komplikuje ať už nějaký odér médií a nějakého veřejného mínění, kdy spoustu lidí prostě potom svádí ty vnitřní boje, kdy vnímají tlak svého vlastního okolí, ale všeobecně i statutu v rámci společnosti, co by ten konkrétní člověk měl dělat. A pak je tam někde vnitřně ten hlásek v tom člověku, který říká, hele, ale já jsem šťastný, když budu dělat toto. Jo. Zase jeden příklad za všechny. Měli jsme klienta v Praze, kde to úplně nefungovalo v obchodě a já jsem seděl s tím obchodníkem, to bylo ještě z těch dob, kdy jsem prostě byl v té operativě a my jsme se s tím obchodníkem bavili, on měl tuším tenkrát 25-26 roku a já mu bez děk říkám, hele, a co vlastně byste chtěl dělat? A říká, mě vždycky bavilo focení. No, jenom, že kdo se uživí focením, jo. No tebe, když máte tatínka, maminku, kteří říkají, hele, tak si najdi nějakou pořádnou práci a pak teda někde ve volném čase můžeš fotit. No, a ať to zkrátím, to dopadlo tak, že my jsme se fakt bavili, jestli to skutečně to je jeho, ať si to nechá chvilku uložit v hlavě, pak ať se k tomu zazvrátí a až to v něm dozraje, ať přijde a řekne a najde v sobě i tu odvahu, hele, jako fakt jdu touto cestou. Pak je otázka samozřejmě praktická, jak to udělat, aby neskrachoval, neměl osobní bankrot a tak dál. Ale skutečně to potom vyplynulo v to, že on přišel, dal výpověď v té firmě a hned druhý den jsem měl telefon majitele, úplně naštvaný. A řval tam, jestli jste se zbláznil, co mi tady propouštíte obchodníka. A já mu říkám, my si tykali, ale nebudu říkat to konkrétní jméno. Říkám, hele, děj se, ale jako ty tady budeš mít obchodníka, ten je nešťastný, který vůbec nechce dělat obchodníka, dělá něco jiného. Tady dělá obchodníka jenom z nouzecnost, aby se uživil, aby zůstal v rámci společnosti v nějakém statutu přijímání atd. A ten člověk si myslí, že ti opravdu bude přinášet ty výsledky, to, co ty mimochodem od něho očekáváš v rámci té pozice. Ty tady máš člověka, který na to není, v úzovkách stvořený, který je nešťastný, když tu práci dělá, a který ti, když to teďka hodně přeženu obrazně, mentálně zahýbá, protože žije v úplně jiných preferencích, než které má. A není náhodou lepší si najít člověka, který fakt je jak štika, prostě, že miluje obchod a

0: z těch firem, protože i ve svém okolí jsem to zaznamenal, kdy vlastně nějaký potomek rodičů, kteří byli třeba podnikatele, nebo jeden z nich vybudoval nějakou firmu, tak se prostě viděl někde jinde. Viděl se v té firmě, buď to tím, že ho tam od malička nebrali, nebo prostě se jenom zhlédl v nějakém jiném povolání. A nastal tam právě tady tenhle ten konflikt, že rodiče vlastně chtěli, aby potom logicky, protože s přibývajícím věkem a ubývajícími silami chtěli, aby to převzala zase další generace, ale ta se třeba viděla buď to za hranicemi, nebo skutečně v rámci jiného povolání. Tak se řešila vlastně tahle situace a stejně tak jsem zažil ještě i další situaci, kdy vlastně byla jedna konkrétní firma, kde byly dvě děti a každý si vlastně vybral něco jiného a nechtěli to dělat, protože k tomu neměli žádný vztah, byť jejich rodina, tuším, to byla druhá generace už v tom biznisu, jako jela poměrně dlouhou dobu, tak oni k tomu žádný vztah neměli. No, takže.
1: Ale víte, co nejhorší na tom, že já chápu opravdu obě strany, jo? Protože vemte si, že pro toho majitele, majitelku firmy, to je v podstatě de facto další dítě, ta firma. To znamená, on s tím trávil obrovské penzum času, dával do toho v podstatě sám sebe, energii, čas, to asi nemá smysl teďka dramatizovat, co všechno to obnáší a souvisí to mimochodem s tím psychickým stresem a s těma případně i problémama tohoto rázu, ale je logické, že průměrně smýšlející člověk potom chce, aby to trvalo dál, aby vás to prostě přežilo. A tak na snadě je úplně jednoduchá varianta řešení. Znamená, dám to potomkovi a on to povede dál. Jo. Akorát tam je opravdu ten tenký led v tom, že co když ten potomek na to prostě fakt vlohy nemá, anebo na to má, což ještě taky jsem zaregistroval, se nám stávalo, nebo na to má, ale nechce to zatím dělat. Nemá tu motivaci. A víte proč? Protože on zažil tatínka, který byl 14 hodin denně v práci a najednou zjistil, že má 15 roku a má dítě, kterému proklouzlo přes prsty a to už nevrátíte. V tomto smyslu třeba mi hodně pomohlo a zase se vrátím k tomu, že ta zkušenost je tak napříč těma firmama, že se samozřejmě s těma majitelama bavíte a nedaleko tady v Přerově mi jeden klient říká, hele, Jiří, dávej si pozor na jednu věc. Když začneš podnikat, začne se ti dařit a začne se do toho zabředávat, budeš mít děti malé, tak si nenech utéct tu dobu, kdy prostě ty děti jsou fakt malé, protože fakt můžeš potom zjistit, že oni mají 15-18 a tam už prostě nic neuděláš. Jo? A my teďka připravujeme takovou kampaň a tam opravdu ta core myšlenka bude o tom, že v podstatě spoustu věcí se dá outsourcovat do firmy a delegovat. Ale rodičovství prostě nejste schopen delegovat nebo outsourcovat. Pokud to uděláte, což taky můžete udělat, tak to už je zase každého volba, anebo to necháte bezděčně plynout, což je taky mimochodem každého volba, a fakt se nechci nikomu rýpat ve svědomí, ale principiálně já to mám u sebe tak, že se opravdu snažím neustále na to myslet a neříkám, že to lineárně rovnovážné, work-life balance a tak dále, ale plus minus se snažím věnovat samozřejmě jak rodině, dětem, tak i tomu podnikání. A řešení tady takových situací, které vy popisujete, tím, že právě se to moc, jako to téma dohloubky zatím neprobírá, i když přiznám si, že myslím si, že v posledních 5 letech to doznává hodně, hodně jakoby pokroku, že se o těch věcech baví, ale to téma je jednoduché. Vy tu firmu opravdu buď můžete prodat, což tady teďka známe, že jo, nejzářnější příklad firma Best, že jo, to prodal prostě za obrovské miliardy, byť ho třeba někteří lidi nechápou, no ale tak jako rozumíte, pokud tomu ty děti jako neinklinují, tak jako kdo to má soudit, že škoučí si to mohl nechat a teda a teda. Pak je samozřejmě varianta tam mít profesionální management a být v nějaké správní radě nebo dozorčí radě, kde máte zástupce rodin nebo rodiny a máte tam zároveň nějaké odborníky, kteří jsou za mimo jiné charakterní a lojální vůči té vlastnické struktuře nebo vůči těm majitelům té rodině. A i když tam jsou potom ty děti, po té, co třeba otec, matka odejde nebo už zemřou, tak i když tomu třeba ty děti nerozumí, ale mají tam tady ty odborníky a mají to nějakým způsobem nastavené, tak i takhle se ta firma dá řídit. Jo. A pak je varianta, že si dáte určitý podíl, prostě já nevím, byť menší klíčovým zaměstnancům, kteří s tou firmou prostě vyrostli a umí ty věci. Těch variant je prostě hafo, akorát zase je to o tom hledat a snažit se to řešení, jsme zpátky u toho, napsat si na papír, co chci a začít hledat ty cesty k tomu, aby se ta situace řešila. Akorát ta zkrátka většinou v těch firmách funguje tak, hele, jsem tady, mám tady potomka, chci, aby to řídil ten syn, ta dcera.
0: A Pak ještě doplním možná jeden případ, to jsem tuším četl někde v časopise Forbes a tam bylo napsáno, že pokud se nepletu, čtvrtá generace a další už mají daleko vyšší sklon k tomu přivést tu firmu jakoby k nějakému zániku.

0: protože ta první samozřejmě to je ta budovatelská, čili ta to vybuduje od nuly. Ta druhá, ta to vidí vlastně hnedka z první linie, protože to je přesně většinou ten jejich tatínek, který tráví těch 14 hodin v práci. V tom lepším případě si ten vztah k tomu vybudují a vlastně převezmou to. Ta třetí generace, to už je vlastně vnuk toho třeba zakladatele nebo vnučka. To může to trošku náročnější, protože už se narodí a ten zakladatel je třeba starší, takže je to třeba děda, ale pořád, když tam to přebírání probíhá, tak je to jako v pořádku, jenže ta čtvrtá už třeba let, kdy toho zakladatele ani nezná. Nemá takový vztah k tomu, kde to vlastně všechno začalo a třeba se narodí jenom do toho, že od malička všechno mají, že prostě peníze jsou a tak dále a už to jde pak jako poměrně rychle z kopce, protože to třeba neudržují. No, tak.
1: Hele, je to přesně tak, jak říkáte, a já to zase trošku odlehčím. Buďme v klidu, jo. 80% biznismenů na světě stejně jsou self-made many, jo. To znamená, vy to za svého života vybudujete a to je prostě gro lidí. To znamená, když se zase vrátím nějaké hlubší pointě životních hodnot, tak někdo to prostě má o tom, že to stráví tak, že buduje firmu, a někdo to stráví tak, že hraje vrcholový hokej, a někdo to stráví tak, že dělá podcasty, a jako tak, ať je každý šťastný na svůj způsob, jo, to já bych asi moc nehodnotil. Spíš bych to zároveň nehrotil v tom smyslu, tak jak se o tom teďka bavíme, akorát tam je jeden problém ten, a to je ten, že samozřejmě je to jakési rodinné stříbro, jsou v tom prachy, ten hokej se nedá zdědit, že jo, ten podcast taky ne, nebo možná ten podcast už trošku snadněji, ale u té firmy se to nabízí, že jo, protože když ta firma je jako stabilní zisková, tak tam potom nastává to téma toho, což je mimochodem zase velice akutní téma, a to je vlastně, jak vychovat ty děti, že jo? Protože každý chce dopřát svým dětem to nejlepší, a teď je otázka, co je to nejlepší. Jo?
0: To je pravda, no. Ale asi na to neexistuje úplně taky zase žádná univerzální jedna odpověď. A já se ještě zeptám poslední otázka, co vás osobně dělá šťastným?
1: Já vždycky říkám štěstí, to, tak jak to je v tom citátu, že štěstí mužka jenom zlatá. Já v něm mám štěstí hlavně jako vedlejší produkt toho, že když člověk najde to, co dělá a fakt ho to baví, naplňuje, moc nepřemýšlí nad tím, jestli je šťastný nebo ne, a prostě ty věci dělá a mimo jiné nemusí řešit dilema, jestli se mu ráno chce stávat z postele. Takže já třeba musím říct, že ve 23 jsem měl nějakou představu, jak bych chtěl žít. Ona se trošku, bych řekl, z 20-30% nenaplnila a jsem mimochodem za to možná rád, ale reálně žít to, co jsem chtěl žít, já jsem za to hlavně strašně vděčný. A to bych řekl, že je pro mě mnohem důležitější hodnota být vděčný, než jako cítit pocit štěstí, protože pocit štěstí je strašně vrtkavá záležitost, jak se říká, jednou jste nahoře, jednou dole, a v tom biznise to platí dvojnásobek, protože dneska se vám něco povede, zítra vám naopak někdo odřekne nějaký kšev nebo prostě si něco pokazí na nějakém biznisu. Takže tam, pokud byste to řešil po linii štěstí a tím pádem i řekněme nějakých emocí, že se cítíte zrovna šťastný, tak byste byl jak jojo, to prostě nahoru dolů. Já to říkám i našim obchodníkům a vůbec jakoby takový způsob vnímání se snažím kolegům předávat, a to je to, že ať moc neprožívají úspěchy a neúspěchy, jo, ale ať vnímají, jestli jsou na správném místě, asi jo, tak ať prostě to okouří a jdou na 100% a mimo vždycky říkám, hele, tak až se potom za těch 20-30 roků obrátíme, tak já bych moc rád, aby jsme si řekli, jo, to byla jízda, užili jsme si to a bavilo nás to, jo. Takže takhle bych si uzavřel tu otázku.
0: Krásná odpověď, krásná tečka na závěr, takže všechna čest a děkuji za tuto odpověď. A současně také děkuji, že jste byl naším dnešním hostem tady u nás ve studiu podcastu Hana jede. Bylo to velice inspirativní, takže abych nezapomněl, tak vám ještě na cestu tady přibalím takovou malou pozornost, kterou dáváme všem našim hostům. Děkuji. A to jsou takové originální naše červeno-bílé ponožky, takže to prosím přijměte jako takovou památku a vzpomínku na to, že jste byl dnes u nás.
1: Moc děkuji a já si, Lukáš, vážím toho, že jste mě pozval. Moc děkuji za tu příležitost, že jsme tady spolu si mohli o těch věcech popovídat a přeji vám hodně zdaru i v rámci toho podcastu, moc se mi líbí a samozřejmě vám i divákům přeji hodně úspěchu, ať se vám daří, díky.
0: Také děkujeme a nezbývá, než se rozloučit právě s našimi diváky a posluchači, takže děkujeme, že jste dokoukali až do konce. Určitě nás nezapomeňte sledovat, ať už na sociálních sítích, nebo třeba na YouTube, nebo audio platformách Spotify, Apple podcastech. No a my vám zase za týden přineseme další rozhovor s dalším inspirativním hostem. Do té doby se mějte hezky, ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny.
3: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Taylor Swift, královnu popu, která umí ze svých příběhů udělat hymny celé generace. Její hudba je jako deník plný emocí. Jednou tě rozbrečí, po druhé ti dá křídla. Taylor je jako kámoška, co má vždycky pravdu, i když ji nechceš slyšet, a ještě ti ji zaspívá.

Ophelia. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazní jméno, které možná nezní hlasitě, ale rozhodně zanechá stopu. Sigrid, norská zpěvačka s hlasem, co propojí sílu a čistotu do jediné melodie. Její styl je popový, ale zároveň osobní a přímočarý, jako kdyby ti zpívala rovnou do očí. Zůstaň s námi, protože

Tady je tvoje metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu a nikdy tě nesklame. Jeho hudba tě zahřeje, rozproudí a přiměje tě usmívat se. Tak zůstaň.

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Všední den.
1: Berani, dobrá nálada vám vydrží od rána do večera. Býci, víte, na koho je spoleh a komu můžete věřit. Blíženci, měli byste se trošku víc pověnovat rodinným záležitostem. Raci, případné neschody velmi rychle urovnáte. Lvi, budete mimořádně přítulní a krotcí jako koťátka. Pany, zamyslete se nad vším, co děláte. Váhy, pozor, ať se nám nezaseknete v práci. Štíři, vytoužíte poklidu a souznění. Střelci, zásadní změny byste měli pečlivě naplánovat. Kozorozi, ze zkušenosti víte, že upřímná omluva funguje. Vodnáři, jste v pohodě a nikdo vás nerozhází. A co my ryby? Paměť máme vcelku dobrou, ale občas taky zapomínáme.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Rádio Metropole. Metropole.

0: jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
1: Veď predsa že sa radovať smie.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
2: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
3: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Čistá telepatie.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě pozveme na slunečný ostrov, protože Chris Kapp přináší do éteru vibe, co voní po Karibiku a létě. Jeho hudba je mix reggae, popu a chillových tónů, co tě obejmou jako teplý vánek. Chris je jako ten pohodář, co přijde v žabkách i na vážnou schůzku a nějakým způsobem

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Soul Avengers, projekt známý pro své taneční beaty a funky vibes, které rozhýbou každou party. Jejich hudba je jako výlet do světa dobré nálady a pořádné zábavy, ideální na tanec i relax. Soul Avengers jsou jako kamarádi, co ti vždycky zlepší den a přinesou pozitivní energii, která tě nenechá v klidu. Jejich skladby mají ten správný groove a šmrnc, který tě chytne od první sekundy. Pokud chceš zažít pořád...

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Je tu přehled toho, o čem se právě mluví. Začneme na Olomoucku. Hasiči dostávali auto z řeky Moravy. Do ní vjela v pátek řidička u Blatce na Olomoucku. Z vody se dokázala dostat sama, ale vyvázla s podchlazením. Její auto ovšem odnesl proud a pak se potopilo na dno. Hasičtí potápěči vyprošťovali potopené auto z řeky Moravy 2 dny. Zásah komplikovalo bahno, špatná viditelnost i příkré břehy. Znečištění řeky od auta zabránily norné stěny. Nehody jsou dál v šetření. Výsledky komunálních voleb v České republice jsou potvrzené. Schválila je v pondělí státní volební komise. Po jejich úterním vyhlášení ve sbírce zákonů poběží od 14. října, tedy od středy, 10-denní lhůta pro podání soudních stížností proti výsledkům. Koncesionářské poplatky nekončí. Platit za Českou televizi a rozhlas budeme i po novém roce. Vládou slibované zrušení poplatků se odsouvá a s převodem financování veřejnoprávních médií na stát nepočítá ani návrh rozpočtu na rok 2027. Avizované zrušení koncesionářských poplatků pro ČT a ČRO se nepodařilo stihnout. Zda financování veřejnoprávních médií přejde na stát během příštího roku nebo až od ledna 2028, zůstává otázkou, píší Novinky.cz.
0: Sport.
3: Dva tenisty prostějovského klubu jsme sledovali v pondělí na turnaji ATP v Šanghaji. Duel třetího kola hrál Jiří Lehečka a prohrál 1-2 na sety se Španělem Chodarem. Na turnaji skončil i Dalibor Svrčina, který padl 0-2 s Rusem Medveděvem.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Slunce nám vyjde v 7 hodin a 9 minut. Ráno a dopoledne se sice může stále nahané držet mlha a nízká oblačnost, odpoledne už se ale těšíme na jasnou až polojasnou oblohu. Rtuť teploměru vyleze až ke 14 stupňům. Ve středu pak čekáme i o trochu tepleji, to už se nám ale budou honit mraky a přidá se i občasný déšť.
5: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.

0: Dobré ráno a hezké vstávání všem. Moc díky, že startujete úterý právě s námi. Než se naplno rozjede dnešní den, pojďme si dát naši tradiční chvilku pro zvídavé. Za malý moment zjistíme, kdo dnes slaví narozeniny a komu pošleme pořádnou sváteční hymnu. Připravit by se měla každá Renata, tak zůstaňte s námi, kalendárium je tady.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě. Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
4: Umění pomáhá. Přijďte do studia G21 v Olomouci na benefiční aukci uměleckých děl pro mobilní hospic Nejste sami. Celý říjen můžete obdivovat díla desítek umělců a vydražit si svého favorita. Výtěžek podpoří domácí paliativní péči. Celý říjen studio G21. Více na nejstesami.eu.
5: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Milutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
6: Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
7: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
8: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
9: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
12: Radio Metropole.
13: Okay, yo, this is it.
12: Metro. Retro.
14: Metropole.

0: cestu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Všechny vás moc zdravíme a díky, že posloucháte. Za chvíli pro vás máme připravené zajímavé povídání a my navážeme spojení se Šumperkem. Probereme nejnovější aktuality z města a hlavně si posvítíme na jeden větší dopravní projekt. Pokud chcete vědět víc, tak poslouchejte dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Zajímá nás, jak se daří firmám v našem kraji, regionu, co plánují, co nového kolem nás vzniká, a právě proto startujeme další reklamní rozhovor. Pozvání do vysílání přijala generální ředitelka společnosti Fortex, paní Barbora Polášková. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím posluchače rádia.
2: Pro všechny, kteří Fortex znají třeba jenom podle názvu, čím se vaše společnost zabývá a co všechno dneska děláte?
3: Fortex je šumperská firma, která působí v několika různých oblastech. Věnujeme se kovovýrobě, technologiím pro čištění odpadních vod, automobilovému segmentu, kde jsme oficiálním dealerem značky Volkswagen. Máme také stavební společnost Fortex Stavby a věnujeme se také těžbě kameniva v našem lomu v Dolní Lipině. A v neposlední řadě také vlastníme realitní kancelář Fortex Reality. Takže mám toho opravdu hodně.
2: Já jsem slyšel, že teď makáte na velkém projektu přímo v Šumperku. O co jde? Co tady vzniká v Šumperku?
3: Ano, je to tak. Je to významný projekt developerský Byty Šumavská a připravujeme zde moderní rezidenční čtvrť, přibližně je z 250 byty různých velikostí, od menších dispozic 1KK až po prostorné rodinné byty 4KK.
2: Naši posluchači v Šumperku si také šuškají o tom, že s tímto projektem souvisí i výstavba nového kruháče.
3: To je pravda, tomu se jako předcházet vlastně tomu našemu záměru. Tam to máme ve spolupráci s městem Šumperk a se společností Lidl. Takže to bude určitě předcházet celé té výstavbě developerské.
2: A co se díky tomuto projektu pro Fortex a celkově pro Šumperk změní? Co si od toho slibujete?
3: Tak my si slibujeme to, že vlastně vznikne kvalitní místo pro život v našem městě, kde bude dostatek také komerčních prostor, dostatek parkování a především příjemný vnitroblok se zelení, který nabídne obyvatelům prostor pro odpočinek a setkávání. A také pro naši společnost to vnímáme tak, že to je projekt, který rozvíjí ten Šumperk a region, ve kterém jsme vlastně doma.
2: I tímhle žijeme tady u nás na Moravě, konkrétně v Šumperku. Za aktuální informace děkujeme generální ředitelce společnosti Fortex, paní Barbora Polášková, dnes s námi ve vysílání. Ať se všechno podaří, co máte v úmyslu, a ať máte hezký den. Naslyšenou.
3: Děkuji moc, naslyšenou, mějte se hezky.
2: Reklamní rozhovor končí a vysílání vašeho oblíbeného rádia pokračuje dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
4: Rádio Metropole.
5: Ti kyberšmejdi zas ani nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
6: 30 rokov na scéně, No Limit O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
8: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
11: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
12: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
13: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře. Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená. Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže, i to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: Rádio Metropole.
1: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
2: Teda skoro na přání.
1: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou. Čistá telepatie.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin. Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás aktuality, pojďte si poslechnout, co se děje. Je úterý 13. října. Sledujeme povolební vyjednávání v regionu. V Olomouci pokračují odděleně. Vítězné hnutí ANO a druhé hnutí STAN se nakonec vůbec nesejdou. Oznámili, že o koalici budou s ostatními stranami jednat sami. Jiná situace je v Šumperku, zde vyjednávání o koalici vede ve volbách druhá nezávislá volba. Jedna s hnutím STAN a Srdcem pro Šumperk. V zastupitelstvu by získali většinu 14 mandátů. Jasno o vzniku koalice může být už dnes večer.
1: Blansko aktuálně.
3: A máme kde sportovat v okolí Blanska. Na Obůrce skončila stavba nového multifunkčního hřiště s umělým povrchem. Město Blansko plánuje ještě letos zahájit výstavbu podobného sportoviště také v Horní Lhotě. Mnohem víc potřebujeme finanční pomoc. Stát do konce srpna vyplatil 94 tisíc dávek mimořádné okamžité pomoci, což je pětkrát víc než loni. Výdaje na tuto podporu meziročně vzrostly o zhruba 612 milionů korun. Podle odborníků stojí za nárůstem žádostí o okamžitou pomoc zavedení tzv. Superdávky. Lidé si tak kompenzují výpadky financí, když na novou státní podporu nedosáhnou, nebo je jim vypočtená nižší, píší o tom Novinky.cz.
0: Sport.
3: K vítězství se prostřílel závodní střelec Jiří Přívratský. Vyhrál na světovém poháru v Káhiře disciplínu vzduchová puška na 10 metrů. Pro českého reprezentanta jde o první letošní triumf v celém seriálu. Gratulujeme.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Tak je tady celkem chladné úterní ráno. Na Bruntálsku a v Jeseníkách máme aktuálně maximálně plus 2, jinde je to kolem 5 stupňů. Víme, jak bude. Na teploměru dneska odpoledne zhruba 14 stupňů a pak by to mělo jít postupně mírně nahoru. Jinak počasí na Moravě dál vesměs polojasné s trochou mraků. Deštníky si pro jistotu nachystáme zítra a pak taky v sobotu a v neděli.
5: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mítí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
2: Rádio Metropole, za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme po ránu zatím celkem klidný provoz, menší kolona pouze na Kosmonautů nebo na Chvalkovické. Nehoda se dořešuje na silnici 44, Mohelnice Libivá nebo taky v Prostějově na Dolní. Na cestách jsme s vámi každý den, každé ráno a další dopravu tady pro vás budeme mít do půl hodiny.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: ráno všem, kteří se k nám právě přidali. Tohle je vaše oblíbené rádio a vy možná přemýšlíte, co vám úterý přinese. Jestli vás čeká pohodový den, nebo raději máte zvolnit? Hvězdy to ví, tak se připravte na dnešní horoskopy. Ať už jste berani, váhy nebo ryby, poslouchat se rozhodně vyplatí.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, dobrá nálada vám vydrží od rána do večera. Býci, víte, na koho je spoleh a komu můžete věřit. Blíženci, měli byste se trošku víc pověnovat rodinným záležitostem. Hradci, případné neschody velmi rychle urovnáte. Lvi, budete mimořádně přítulní a krotcí jako koťátka. Pany, zamyslete se nad vším, co děláte. Váhy, pozor, ať se nám nezaseknete v práci. Štíři, vytoužíte poklidu a souznění. Střelci, zásadní změny byste měli pečlivě naplánovat. Kozorozi, ze zkušeností víte, že upřímná omluva funguje. Vodnáři, jste v pohodě a nikdo vás nerozhází. A co my ryby? Paměť máme vcelku dobrou, ale občas taky zapomínáme.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
4: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
5: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
10: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.

0: chceš studovat obor sociální činnost v krajském městě v prostředí plném empatie a porozumění? Střední škola profesora Vejdovského v Olomouci ti nabízí maturitní studium se zaměřením na skvělou praktickou i teoretickou přípravu. Díky speciálně pedagogickému zázemí školy získáš jedinečný vhled do péče o lidi se speciálními potřebami i zdravotním handicapem. Naučíš se organizovat volnočasové aktivity, poskytovat osobní asistenci i řešit náročné životní situace. Získáš maturitu, skvělý základ pro další studium i vysokou hodnotu na trhu práce. Mrkni na vejdovského.cz a přihlas se do Olomouce. Řemeslo žije a poctivá práce je cool. Pojď studovat obor sociální činnost.
1: Příjemné ráno, jsme moc rádi, že ladíte dál tu nejlepší muziku non-stop. Jestli pak víte, co obnáší takzvané podzimní pasti a jak si s nimi poradit, abychom zůstali v pohodě, určitě poslouchejte dál, ať víte, co dělat.
2: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Podzim je tady a občas sebou přináší i takzvané podzimní pasti. Ať už jsou to náhlé výkyvy nálad, sklony k prokrastinaci, nečekaná podzimní únava anebo zrádné plískanice, které zkouší naši imunitu. Možná si kolikrát říkáte, venku je zima, nikam nejdu. Ne, 20 minut na čerstvém vzduchu je lepší, než být celý den doma. A potkávejte se s lidmi. Zážitky zahřejí víc než deka. Důležitý je taky pravidelný pohyb, jídlo a odpočinek. To jsou malé kroky, ale znamenají velké rozdíly. A hlavně nečekejte na jaro. I podzim má přece své kouzlo.
2: Radio Metropol.

0: Dnešní doba spěchá, tak co na chvíli zpomalit, vrátit se o 30 000 let zpět? V mladických jeskyních objevíte místo spojené s životem pravěkých lidí. Je to cesta pod zemím, bohatá historie, jedinečné archeologické nálezy. Vydejte se na cestu do pravěku v mladických jeskyních. Těšíme se na vás.
1: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
2: To jsi slyšela, že Pepin má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
3: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
2: Neváhej a přesvědč se i ty na pepinovapizza.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Obi. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Rádio Metropole.
11: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru. Metropole.

0: nám je můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Přehled zásadních událostí cen vám neseme právě teď. Je úterý 13. října. Až zase vyrazíme na návštěvu do Olomoucké zoo, tak o zvířatech nám tu více poví nový hlasový komentář. Zoo spustila pro návštěvníky u expozic zvířat komentáře dostupné přes QR kódy. Při tvorbě nahrávek Olomoucká zahrada poprvé využila umělou inteligenci. O vedení města už mají po víkendových volbách jasno v Zábřeze. V čele Zábřeha zůstává dál starosta František Jon se svou dosavadní koalicí. Jeho uskupení navíc posílilo v zastupitelstvu po komunálkách o 2 křesla, píše o tom Deník.
1: Kroměříž aktuálně.
3: Zeleň u metkových rybníků ošetří město Kroměříž. Město se tu postará o stromy zasažené jmelím. Odborníci za asi 750 000 korun ošetří 48 dřevin a dalších 8 nejvíce poškozených stromů musí pokácet. Bylo fakt teplo. Září 2026 bylo celosvětově druhé nejteplejší v historii měření s průměrnou teplotou 16,27 stupně Celsia. Podle služby Copernicus byla globální teplota teplejší pouze v rekordním září roku 2023.
0: Sport.
3: Velkou posilu dostali do útoku prvoligoví hokejisté Přerova. Na střídavé starty z extraligové Olomouce přichází 29-letý útočník Lukáš Anděl. Ten má na kontě skoro 350 startů v nejvyšší soutěži.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dneska většinou polojasno a k tomu odpoledne zhruba 14 stupňů. A zahrádkáři se stále modlí, už aby sprchlo. Výhledově sem tam čekáme přehánky, hlavně ve středu a potom o víkendu. Jinak celková kvalita ovzduší je tento týden aktuálně dobrá a bio na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková doprava. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Pasterově ulici u Senima, taky v Mohelnici na Třebovské nebo ve Valmezu na Palackého. A připomínáme, že nehoda se dořešuje v Prostějově na Kojetínské. Jedeme spolu dál na té správné vlně a přejeme vám pohodovou cestu s naším rádiem.
5: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme. Vybavíte si ten klíčový zlom v životě, kdy padlo rozhodnutí pro právo a akademickou půdu?
1: Já vím naprosto přesně. Tehdy se psal rok 2004, kdy jsem se hlásil na vysokou školu. A protože jsem osobou se zdravotním postižením, tak jsem měl jednu jedinou možnost, a to Olomouc. A tady v Olomouci byly bezbariérové pouze dvě fakulty. Pedagogická a právnická. Já jsem preferoval obor čeština dějepis na pedagogické fakultě, ale tam jsem se nedostal. A řeknu proč, klidně to přiznám, na ty přijímací zkoušky jsem se moc neučil a myslel jsem si, že všechno umím a doopravdy jsem neuměl. Potom ale v té době měla problémy právnická fakulta s akreditací a otevřela obor až někdy v listopadu a v říjnu byly přijímací zkoušky. Já jsem to zkusil a na právnickou fakultu jsem se dostal. A já musím říct, že ten obor mi přirůstal k srdci postupně a pomalu. A po nějakém roce, dvou jsem naznal, že to právo je doopravdy univerzální vzdělání a dá se s ním dělat spousta věcí a pomáhat lidem, případně i je možné zůstat učit na právnické fakultě.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.
2: Radio Metropole.
3: Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
3: Metropole.

0: Dobré ráno a hezké vstávání všem. Moc díky, že startujete úterý právě s námi. Než se naplno rozjede dnešní den, pojďme si dát naši tradiční chvilku pro zvídavé. Za malý moment zjistíme, kdo dnes slaví narozeniny a komu pošleme pořádnou sváteční hymnu. Připravit by se měla každá Renata, tak zůstaňte s námi, kalendárium je tady.
1: Metropole právě dnes.
2: Tak je tady úterý 13. října. Dnes je mimo jiné den bláznivých výroků anebo mezinárodní den neúspěchu. Takže když se něco nepovede, nevadí, vlastně je to v pořádku. Narozeniny má dneska český tenista Tomáš Macháč a také bavič, herec a rozený klaun Václav Úpír Krejčí.
3: Matka křičela: Henca, jdi nakoupit. A co mám koupit? Podívej se do lednice, co tam chybí, tak to nakup, ne? Tam není nic.
2: A 13. říjen taky znamená, že svátek má každá Renata a Renáta, alias znovu zrozená. Takže Renčám teď posíláme naši sváteční hymnu.
4: Dnešní sváteční hymna je dokončená! Co myslíte? Povedla se nám.
5: Tak pojďme.

0: Renáty, všechno nejlepší!
1: Metropole právě dnes.
2: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B, C, Z.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, s MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Všechny vás moc zdravíme a díky, že posloucháte. Za chvíli pro vás máme připravené zajímavé povídání a my navážeme spojení se Šumperkem. Probereme nejnovější aktuality z města a hlavně si posvítíme na jeden větší dopravní projekt. Pokud chcete vědět víc, tak poslouchejte dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Zajímá nás, jak se daří firmám v našem kraji, regionu, co plánují, co nového kolem nás vzniká, a právě proto startujeme další reklamní rozhovor. Pozvání do vysílání přijala generální ředitelka společnosti Fortex, paní Barbora Polášková. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím posluchače rádia.
2: Pro všechny, kteří Fortex znají třeba jenom podle názvu, čím se vaše společnost zabývá a co všechno dneska děláte?
3: Fortex je šumperská firma, která působí v několika různých oblastech. Věnujeme se kovovýrobě, technologiím pro čištění odpadních vod, automobilovému segmentu, kde jsme oficiálním dealerem značky Volkswagen. Máme také stavební společnost Fortex Stavby a věnujeme se také těžbě kameniva v našem lomu v Dolní Lipině. A v neposlední řadě také vlastníme realitní kancelář Fortex Reality. Takže mám toho opravdu hodně.
2: Já jsem slyšel, že teď makáte na velkém projektu přímo v Šumperku. O co jde? Co tady vzniká v Šumperku?
3: Ano, je to tak. Je to významný projekt developerský Byty Šumavská a připravujeme zde moderní rezidenční čtvrť přibližně z 250 byty různých velikostí, od menších dispozic 1KK až po prostorné rodinné byty 4KK.
2: Naši posluchači v Šumperku si také šuškají o tom, že s tímto projektem souvisí i výstavba nového kruháče.
3: To je pravda, to musí předcházet vlastně tomu našemu záměru. Tam to máme ve spolupráci s městem Šumperk a se společností Lidl. Takže to bude určitě předcházet celé té výstavbě developerské.
2: A co se díky tomuto projektu pro Fortex a celkově pro Šumperk změní? Co si od toho slibujete?
3: Tak my si slibujeme to, že vlastně vznikne kvalitní místo pro život v našem městě, kde bude dostatek také komerčních prostor, dostatek parkování a především příjemný vnitroblok se zelení, který nabídne obyvatelům prostor pro odpočinek a setkávání. A také pro naši společnost to vnímáme tak, že to je projekt, který rozvíjí ten Šumperk a region, ve kterém jsme vlastně doma.
2: I tímhle žijeme tady u nás na Moravě, konkrétně v Šumperku. Za aktuální informace děkujeme generální ředitelce společnosti Fortex, paní Barbora Polášková, dnes s námi ve vysílání. Ať se všechno podaří, co máte v úmyslu, a ať máte hezký den. Naslyšenou.
3: Děkuji moc, naslyšenou, mějte se hezky.
2: Reklamní rozhovor končí a vysílání vašeho oblíbeného rádia pokračuje dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole. Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
5: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce! Minus 200 korun! Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
6: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
7: Ti kyberšmejdi zas***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
11: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
12: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Tvoje ráno.
13: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout zprávy. Rány se ozývají z vojenského újezdu Libavá na Olomoucku. Vojáci tu mají výcvik a střelby z tanků Leopard. Ostré střelby potrvají zatím do čtvrtka a ve čtvrtek budou i v noci. Novinky v léčbě má nemocnice Agel Sternberg. Pořídila k rehabilitacím moderní přístroj SIS za asi 900 tisíc korun. Přístroj využívá elektromagnetické pole a pomáhá při léčbě bolesti zad, kloubů i při rehabilitacích po úrazech. Falešný poplach, který vzburcoval policii. Anonym v neděli nahlásil na linku 158 střelbu po lidech u střední školy v Hranicích. Policie místo uzavřela po dvouhodinové prohlídce nebezpečí a jakýkoliv incident vyloučila. Policie tak pátrala po původci falešné zprávy a později ho skutečně našla a zadržela. Byl svetovaný a za šíření poplašné zprávy nyní 35-letému oznamovateli hrozí až 3 roky vězení.
0: Sport.
3: Začíná poslední kolo základní části hokejové ligy mistrů. V tomto šestém kole se dnes představí i český klub Pardubické Dynamo. Přivítá na svém ledě švédský tým Växjö Lakers. Utkání začne v 18 hodin.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Tak jsme tady měli hodně chladné úterní ráno, konkrétně na Bruntálsku a v Jeseníkách byla maximálně plus dvojka, jinde kolem plus pětky. Víme, jak bude, na teploměru dneska odpoledne zhruba 14 stupňů a pak by to mělo jít postupně mírně nahoru. Jinak počasí na Moravě dál vesměs polojasné s trochou mraků. Deštníky si pro jistotu nachystáme zítra a pak taky v sobotu a v neděli.
0: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
1: Rádio Metropole, za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídku máme hlášenou v Olomouci na 17. listopadu, anebo taky na ulici Havlíčkova, tady je to kousek od křižovatky u Drápala. Hlídka by měla být taky na Lipenské u Ferony a dneska silnější provoz na trase Mohelnice Studená Loučka. Tolik tedy naše blesková doprava a my už jedeme dál.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: pohodové dopoledne. Moc díky, že s námi trávíte taky úterní den. Další káva právě voní na stole a my se dostáváme do toho správného tempa. Možná sedíte v kanceláři nebo makáte na dílně a my vám přejeme, ať jde práce od ruky a máte skvělou náladu. A taky si dál hrajeme hit za hitem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
8: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
9: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
10: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na Benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Vytvořeno s použitím AI.
14: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
15: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.
2: Metropole.

0: Desátá hodina a my vám moc děkujeme, že jste s námi. Taky v úterý pro vás chystáme kompletní přehled toho nejdůležitějšího. Budou to čerstvé zprávy z našeho regionu, zjistíme, jaké počasí nás čeká během dne a samozřejmě nabídneme i aktuální dopravní servis. Jsme s vámi na cestách, doma i v práci. Všechno podstatné se na naší vlně dozvíte už v 10.
1: Rádio Metropole, to je více muziky, více energie, přinášíme ti další hudební tipy. Majda loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které si možná neslyšel, ale určitě bys měl. Dnes zamíříme k olomouckým vodám. Odsud totiž pochází skupina Maronto, kterou jsme v září mohli zahlédnout jako jednoho ze tří finalistů hudební soutěže Radio Talent. Tři dlouholetí kamarádi se společným nadšením pro hudbu se dali dohromady a začali tvořit hudbu na pomezí popu a R&B, rapu a hyperpopu. Za rok a půl dokázali vydat 4 singly a EPčko. Za co pak hluboce smekáme klobouk, kluci si na nahrávkách dokázali udělat všechno sami. Od produkce, songwritingu až po samotné nahrávání a mix. Jejich cílem je teď představit se posluchačům hlavně naživo. Na příští rok plánují pořádně koncertovat. A přesně proto bychom si je měli naposlouchat, ať pak jejich songy můžeme při koncertech zpívat s nimi. Dnes vám proto pustíme jejich nejnovější single Není čas. Tohle je pecka Není čas od kapely Maronto.

0: se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
2: Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Radio Metropole, Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Rekordní pomoc v Olomouci. Benefiční akce Den lidí bez domova v sobotu na Horním náměstí v Olomouci přilákala frontu lidí se srdcem na pravém místě. Při benefičním prodeji polévky vykoupili všechno za pár desítek minut. Při letošním 12. ročníku akce pořádané Charitou Olomouc a spolkem Dobré místo pro život se vybralo rekordních 97 318 korun. Výtěžek podpoří projekt Kup oběd pro nejchudší klienty charitních domovů. Životy dvou lidí vyhasly na silnici u Mohelnice. Ke tragické srážce náklaďáku a osobního auta došlo v pondělí v podvečer. K nehodě došlo na hlavním silničním tahu 35 směrem na Studenou Loučku. Při nehodě u obce Podolí zemřeli dva lidé. Jde o první oběti na silnicích v Olomouckém kraji v tomto měsíci. Celkově už letos na silnicích v Olomouckém kraji zemřelo 17 lidí. Buďme na cestách opatrní. Tajemství v Boskovicích je rozkryto. Našel se ztracený hrob bývalého starosty města Josefa Kirchmana. Na začátku 20. století se v Boskovicích zasloužil o vznik místního sokola a gymnázia. Město hodlá jeho hrob důstojně označit.
1: Sport.
3: Svůj druhý zápas v základní části Ligy mistrů odehrají fotbalisté pražské Slávie. Dnes od 18 hodin 45 minut našeho času vyzvou v Baku azerbajdžánský Sabah FK. Slávia se pokusí prolomit vleklé čekání na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů, které trvá od roku 2007.
0: Radio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dneska většinou polojasno a k tomu odpoledne zhruba 14 stupňů. A zahrádkáři se stále modlí, už aby sprchlo. Výhledově sem tam čekáme přehánky, hlavně ve středu a potom o víkendu. Jinak celková kvalita ovzduší je tento týden aktuálně dobrá a bio na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
0: Radio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě na dálnici D35 Mohelnice Olomouc. Řeší se to za exitem Mladeč. Máme taky hlášenou policejní hlídku na dálnici Lipník Olomouc u Velkého újezdu anebo na D1 na exitu Hulín Západ. Spolu jedeme na té správné vlně. Rozhodně se nikam neženem, ať do cíle dorazíme v pořádku.
1: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.

0: Top osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, o čem dokážete nadšeně vyprávět celé hodiny, aniž by to jakkoliv souviselo s vaší prací.
1: Tak je to asi o přírodě, o horách. Jsem lyžař od svých 3 let a mám rád nejen sjezdové lyžování, ale tím, jak stárnu, tak mám rád i procházky po horách a ski alp. Takže na toto téma já se strašně rád bavím se svými přáteli, protože už jsem absolvoval několik i takových turistických expedic na ski alpech. Třeba se mi líbilo strašně v Kyrgyzstánu a o tom já se opravdu dokážu bavit možná hodiny.
0: Jaký byl váš poslední velký zážitek, ať už cestovatelský, kulturní nebo sportovní, který ve vás zanechal silný dojem?
1: Já tím, co dělám, tak těch zážitků mám opravdu hodně a možná i za den poměrně hodně. V Přerově se toho děje poměrně dost a měli jsme třeba skvělý festival Velká Morava, měli jsme perfektní městské hody a to jsou zážitky, na které já vzpomínám, protože se dějí v mojem milovaném městě a je tam skvělá kultura, vystoupení, potkávám se s lidma, to jsou pro mě důležité zážitky.
0: Říká Petr Vrána, děkujeme.
2: Rádio Metropole.
3: Tvoje dopoledne.
2: Tvoje rádio.
3: Metropole.

0: Jsme rádi, že trávíte dnešní den v naší společnosti. Za malou chvíli vám nabídneme pár skvělých tipů, kam v našem kraji vyrazit po práci, po škole nebo třeba o nadcházejícím víkendu. Podíváme se na zajímavé akce i místa, kde si vyčistíme hlavu a nabereme novou energii. Přejeme vám příjemný poslech a skvělou náladu.
1: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
2: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
3: Brašovské aragonitové jeskyně jsou jedinečným evropským systémem. Vznikl působením atmosférických a minerálních vod, vystupujících z obrovských hloubek ve vápencích. Uvidíte vzácný aragonit, raftové stalagmity, sintrové povlaky, ale neuvidíte to, když nepřijdete. A to by byla škoda.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Umění pomáhá. Přijďte do studia G21 v Olomouci na benefiční aukci uměleckých děl pro mobilní hospic Nejste sami. Celý říjen můžete obdivovat díla desítek umělců a vydražit si svého favorita. Výtěžek podpoří domácí paliativní péči. Celý říjen studio G21. Více na nejstesami.eu.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme
10: dvojnásobíme investice.
9: Je to
10: přijmete to riziko?
9: Ale je to na vás.

0: škodaauto.cz. A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
1: S naším rádiem hrajeme a bavíme a taky pomáháme. S mobilním hospicem nejste sami, totiž zveme na benefiční prodejní výstavu a aukci Umění pomáhá. Je to v olomouckém studiu G21 na Dolním náměstí. Celý říjen jsou tu k vidění obrazy, fotografie, šperky i keramika a vypadá to fakt moc hezky. Jdeme taky do Tovačova na výlov hradeckého rybníka o tomto víkendu. Dáme si tady ty nejlepší rybí speciality a pak jsou tu nejrůznější dýňové akce. V sobotu například dýňové odpoledne v Drahanech na Prostějovsku, dýňové a slámové kouzlení budeme mít v Náměšti a dýňový jarmark v Grigově. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit? Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
2: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
3: Slyšel jsi, že Pepin slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
4: 4 cm? To ani nepoznáš!
3: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na pepinovapizza.cz. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
8: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
10: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
11: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Milutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
12: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
17: Veď predsa že sa radovať smiem.
16: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
18: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
16: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
0: Tvoje dopoledne. Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: hlasy posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 11 hodin. Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Scháníme pro vás další zprávy a neseme vám je právě teď. Přes Svatojanský most v Litovli nyní neprojedeme. Ode dneška do soboty je uzavřen pro pěší i cyklisty z důvodu pokládky nové izolace a jejího schnutí. Je to nutné omezení v současné opravě mostu.
3: Prostějov aktuálně.
2: O místo posledního odpočinku se postaralo město Prostějov. Hřbitov v Prostějově v Rahovicích má hotovou rekonstrukci vodovodní sítě. Návštěvníci mají k dispozici 3 nová odběrná místa na vodu k údržbě hrobových míst. Na pultech je nové vydání týdeníku Kroměřížska. Tématem je volný čas, jak nám pomáhá udržet si zdraví a které činnosti jsou v kurzu. Na sportovních stranách se dočtete, kdo byl nejrychlejší na chřibském maratonu. Další silné zemětřesení zasáhlo Panamu. Malá země na spojnici Severní a Jižní Ameriky čelila skoro 8-stupňovým otřesům minulý týden a nyní 6-stupňovému zemětřesení, které je schopné poškodit staré budovy. Oběti hlášené nejsou. Sport. Česká inline hokejová reprezentace zvládla v brzkých ranních hodinách i své třetí vystoupení na mistrovství světa v Paraguaji. Naši inline hokejisté po výhře nad Argentinou a Tchajvanem tentokrát přemohli Itálii, a to po dramatickém utkání 5-4.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Jak bude? Španělsko hlásí 26 stupňů, v Itálii mají i 24, v Řecku 20 a stejně tak třeba v Holandsku. My už tady na Moravě máme více podzimní počasí, odpoledne nám rtuť teploměru vyšplhá maximálně ke 14 stupňům. Slunečno během dnešního dne, ale mít budeme. Mraky se nám po obloze začnou honit až později večer. Zítra nám ráno občas zaprší, odpoledne se ale mraky začnou trhat, teploty budou podobné jako dnes.
5: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
1: Rádio Metropole, za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Pozor si ale dáme na policejní hlídky, a to v ulici Nezvalova a na D35 na exitu Olomouc Západ. Pomáhají a chrání taky na D1 na exitu Hranice a ve Zlíně na třídě Tomáše Bati. Nohu z plynu dáme taky v Prostějově v ulici Vrahovická. Srazil se tu osobák s motorkou. Probíhá vyšetřování nehody, kolem místa s opatrností, ale projedeme. Odstavené auto překáží pak taky na D1 na trase Přerov Ostrava před exitem Přerov. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Máme radost, že nás posloucháte. S příchodem chladnějšího počasí a kratších dnů na nás často číhají takzvané podzimní pasti. Ptáte se, co to je? To si povíme už do 20 minut. Poradíme si taky, jak je s přehledem zvládnout. Teď už vám ale posíláme další parádní pecky.
1: Implantologické centrum GumCare v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
2: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigma za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
6: Přímo by chytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
8: Dnešek by byl úplně normální den. Ale nebude.
9: Protože se vrátil úterní kyblík do KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
10: Fíha, sousede, to je to nový kargo.
11: Jo, jo.
10: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
11: Co mě zrovna napadne?
12: Naložte všechny pracovní projekty do nového Kerry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Kerry Cargo. Prostor pro vaše plány.
13: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
14: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
15: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
14: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Posloucháš?
16: Radio Bet.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Oh,

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Podzim je tady a občas sebou přináší i takzvané podzimní pasti. Ať už jsou to náhlé výkyvy nálad, sklony k prokrastinaci, nečekaná podzimní únava anebo zrádné plískanice, které zkouší naši imunitu. Možná si kolikrát říkáte, venku je zima, nikam nejdu. Ne, 20 minut na čerstvém vzduchu je lepší, než být celý den doma. A potkávejte se s lidmi. Zážitky zahřejí víc než deka. Důležitý je taky pravidelný pohyb, jídlo a odpočinek. To jsou malé kroky, ale znamenají velké rozdíly. A hlavně nečekejte na jaro. I podzim má přece své kouzlo.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
4: www.podlahypokr.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Pokr v Olomouci Slavonině, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
12: Posloucháš?

0: Kiki ti maximálně doporučí další song od stejného interpreta.
1: My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
2: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Máme pro vás aktuální informace. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O tomto víkendu tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupů do podchodu. Nicméně městská hromadná doprava tu fungovat bude. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obousměrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Bouračka osobního auta se dvěma kamiony. Od nás víte o úmrtí dvou lidí na silnici u Mohelnice. Policie představila okolnosti neštěstí, které se stalo v pondělí odpoledne na silnici 35 na křižovatce mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou. Podle zjištěných informací 77-letý řidič osobního auta přehlédl a nedal přednost přijíždějícímu nákladňáku Volvo, který jel od Moravské Třebové.
4: V zápětí došlo ke střetu, po kterém bylo osobní vozidlo odhouzeno do protisměru. V daném okamžiku projížděl v opačném směru od Mohelnice další kamion značky Scania, se kterým se osobní vozidlo rovněž střetlo. Bohužel i přes rychle poskytnutou první pomoc řidič osobního vozidla i jeho o 3 roky mladší spolujezdkyně na místě zemřeli. Řidič nákladního vozidla Volvo byl se zraněním převezen do nemocnice.
3: Vysvětlila za policii komisařka Miluše Zajícová. V Olomouckém kraji už za letošní rok zemřelo na silnicích 17 lidí. Výsledky Velké Pardubické potěšily trenéra Stanislava Popelku z Hvozdu na Prostějovsku. Koním z jeho stáje Srdéčko se dařilo. Kůň Angkorvat vybojoval v hlavním dostihu 3. místo a jeho další svěřenci ovládli cenu Labe, píše o tom Deník.
1: Sport.
3: Turnajem ATP v Šanghaji se loučí tenista prostějovského klubu Jakub Menšík. Jeho cesta se uzavřela v 8. finále. Aktuálně 15. hráč světa nepotvrdil roli favorita a prohrál s Francouzem Žehou po setech 6-7 a 6-4.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
5: Víme, jak bude. Můžeme slíbit, že v průběhu dne už bude tepleji oproti dnešnímu mrazivému ránu. Na Hané se kolem 7. hodiny teploty blížily k nule. Na Šumavě už ale rtuť teploměru spadla na minus 10 stupňů. Po celé republice museli ráno lidi seškrábávat námrazu z čelních skel aut. Za tak chladné ráno může kombinace studeného vzduchu, vyjasněné noci a bezvětří. K nule nám mohou teploty spadnout i během nadcházející noci. Během dne by ale mělo být po celý týden kolem 15 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Bouračku dvou dodávek řešíme v Olomouci v ulici Ladova na křižovatce u zastávky. Nákladní auto havarovalo taky v obci Prosenice v ulici U nádraží. Projedeme tudy, ale opatrně. A osobák, který se střetnul s lampou veřejného osvětlení, dořešujeme taky na Zlínsku v Napajedlech v ulici Komenského. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Na rychlost si dáváme pozor na D46 na exitu Olomouc Střed a na D1 na exitu Lipník Trnávka. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
6: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: once again.
1: Moc díky za vaši přízeň. Za chvíli nahlédneme do kalendária a podíváme se, kdo dnes sfoukne svíčky z narozeninového dortu i na další zajímavosti spojené s dnešním datem. Zvláštní pozornost budeme věnovat všem Renatám. Mají totiž svátek a my pro ně chystáme speciální sváteční hymnu. Pěkný den přejeme všem Renatám i vám, dalším posluchačům.
2: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
6: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
7: Zlato, co máš dneska v plánu?
8: No přece všechno.
9: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
10: Radio Metropole.
11: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Tak je tady úterý 13. října, dnes je mimo jiné den bláznivých výroků anebo Mezinárodní den neúspěchu, takže když se něco nepovede, nevadí, vlastně je to v pořádku. Narozeniny má dneska český tenista Tomáš Macháč a také bavič, herec a rozený klaun Václav Úpír Krejčí.
2: Matka křičela, Penca, jdi nakoupit. A co mám koupit? Podívej se do lednice, co tam chybí, tak to nakup, ne? Tam není nic.
1: A 13. říjen taky znamená, že svátek má každá Renata a Renáta, alias znovu zrozená. Takže Renčám teď posíláme naši sváteční hymnu.
3: Dnešní sváteční hymna je dokončená! Co myslíte? Povedla se nám.
4: Tak pojďme.

0: všechno nejlepší!
1: Metropole právě dnes.
2: Rádio Metropole.
3: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Metropole. Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Až zase vyrazíme na návštěvu do olomoucké zoo, tak o zvířatech nám tu více poví nový hlasový komentář. Zoo spustila pro návštěvníky u expozic zvířat komentáře dostupné přes QR kódy. Při tvorbě nahrávek Olomoucká zahrada poprvé využila umělou inteligenci. Na pultech je nové vydání týdeníku Kroměřížska. Tématem je volný čas, jak nám pomáhá udržet si zdraví a které činnosti jsou v kurzu. Na sportovních stranách se dočtete, kdo byl nejrychlejší na chřibském maratonu. Mrazivé probuzení zažili řidiči na Boskovicku. Ranní mrazy zasáhly například Kunštát, Olešnici nebo Valchov. Teploty klesající pod bod mrazu donutily mnohé šoféry opět vytáhnout škrabky na ojíněná okna. Od nového roku zase vzrostou důchody, ovšem nadcházející navýšení přilepší příjemcům nejnižších penzí více než průměrným důchodcům. Průměrný starobní důchod vzroste o 304 korun na 22 196 korun měsíčně, ale nejnižší starobní penze od ledna vzrostou o 540 korun na 10 340 za měsíc, což znamená, že poprvé v historii minimální starobní důchody v Česku překročí 10 000ovou hranici. Sport. České fotbalistky se pokoušejí probojovat na mistrovství světa. Dnes je čeká odveta semifinále baráže se Skotskem. Úvodní střet české reprezentantky prohrály 0-2. Nyní na trávě soupeřek budou dohánět manko. Hraje se od 20 hodin na 15 minut našeho času. Rádio Metropole.
2: Co na sebe? Víme, jak bude. Dál si užíváme jasnou až polojasnou oblohu. Mraky by nám na obloze měly začít přibývat až k večeru. Rtuť teploměru se nám dneska vyšplhá ke 13 stupňům. Pokud plánujeme vyrazit na hory, počítáme s podstatně chladnějším počasím 4 až 8 stupňů. Pršet by nám dneska nemělo, zítra už by ale mohlo. Odborníci ve středu předpovídají až 4 mm srážek. Kromě oblačnosti zítřek přinese i mírné oteplení. Očekáváme až 17 stupňů.
3: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mítí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
0: Rádio Metropole za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu dořešujeme v Olomouci v ulici 17. listopadu. Při projíždění kolem raději dáme nohu z plynu. Zpomalíme taky na Blanensku na cestě Šošůvka Vysočany. Pobíhají tady na silnici ovce. Hlásíte nám hned několik policejních hlídek, číhají v Olomouci v ulici Brněnská, na D1 na exitu Hranice, stojí taky v Tlumačově v ulici Dolní, ve Valmezu v ulici Vsetínská, pokuta nám hrozí taky ve Světavách v ulici Olomoucká. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
4: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: I v úterý je tady s vámi naše vysílání. Za malou chvíli zavoláme do Šumperku a podíváme se na aktuální dění ve městě. Zaměříme se hlavně na jeden z větších stavebních projektů. Zjistíme, co přesně se chystá a jaké změny obyvatele Šumperka čekají. Přejeme ničím nerušený poslech.
1: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz
2: Dnešní doba spěchá. Nechcete na chvíli zpomalit a vrátit se o tisíce let zpátky? Javořícké jeskyně jsou proslulé bohatou krápníkovou výzdobou a je to největší známé zimoviště netopírů v Česku. A hlavně jsou prostě krásné.
3: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
4: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
5: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
6: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
7: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
13: Posloucháš? Radio Metropole.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Zajímá nás, jak se daří firmám v našem kraji, regionu, co plánují, co nového kolem nás vzniká, a právě proto startujeme další reklamní rozhovor. Pozvání do vysílání přijala generální ředitelka společnosti Fortex, paní Barbora Polášková. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače rádia.
1: Pro všechny, kteří Fortex znají třeba jenom podle názvu, čím se vaše společnost zabývá a co všechno dneska děláte?
2: Fortex je šumperská firma, která působí v několika různých oblastech. Věnujeme se kovovýrobě, technologiím pro čištění odpadních vod, automobilovému segmentu, kde jsme oficiálním dealerem značky Volkswagen. Máme také stavební společnost Fortex Stavby a věnujeme se také těžbě kameniva v našem lomu v Dolní Lipině. A v neposlední řadě také vlastníme realitní kancelář Fortex Reality. Takže mám toho opravdu hodně.
1: Já jsem slyšel, že teď makáte na velkém projektu přímo v Šumperku. O co jde? Co tady vzniká v Šumperku?
2: Ano, je to tak. Je to významný projekt developerský Byty Šumavská a připravujeme zde moderní rezidenční čtvrť přibližně z 250 byty různých velikostí, od menších dispozic 1KK až po prostorné rodinné byty 4KK.
1: Naši posluchači v Šumperku si také šuškají o tom, že s tímto projektem souvisí i výstavba nového kruháče.
2: To je pravda, to musí předcházet vlastně tomu našemu záměru. Tam to máme ve spolupráci s městem Šumperk a se společností Lidl. Takže to bude určitě předcházet celé té výstavbě developerské.
1: A co se díky tomuto projektu pro Fortex a celkově pro Šumperk změní? Co si od toho slibujete?
2: Tak my si slibujeme to, že vlastně vznikne kvalitní místo pro život v našem městě, kde bude dostatek také komerčních prostor, dostatek parkování a především příjemný vnitroblok se zelení, který nabídne obyvatelům prostor pro odpočinek a setkávání. A také pro naši společnost to vnímáme tak, že to je projekt, který rozvíjí ten Šumperk a region, ve kterém jsme vlastně doma.
1: I tímhle žijeme tady u nás na Moravě, konkrétně v Šumperku. Za aktuální informace děkujeme generální ředitelce společnosti Fortex, paní Barbora Polášková, dnes s námi ve vysílání. Ať se všechno podaří, co máte v úmyslu, a ať máte hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji moc, naslyšenou, mějte se hezky.
1: Reklamní rozhovor končí a vysílání vašeho oblíbeného rádia pokračuje dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Obi. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: IME Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
5: To jsi slyšela, že Pepin má o 4 centiáky větší průměr než pizzař od vedle.
6: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
5: Neváhej a přesvědč se i ty na pepinovapizza.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
7: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
9: Slyším, Datart nákupy?
8: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
9: To je mazec.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
14: Umění pomáhá. Přijďte do studia G21 v Olomouci na benefiční aukci uměleckých děl pro mobilní hospic Nejste sami. Celý říjen můžete

si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace. Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 14 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Rekordní pomoc v Olomouci. Benefiční akce Den lidí bez domova v sobotu na Horním náměstí v Olomouci přilákala frontu lidí se srdcem na pravém místě. Při benefičním prodeji polévky vykoupili všechno za pár desítek minut. Při letošním 12. ročníku akce pořádané Charitou Olomouc a spolkem Dobré místo pro život se vybralo rekordních 97 318 korun. Výtěžek podpoří projekt Kup oběd pro nejchudší klienty charitních domovů. Můžeme se podívat na poklady. Archeologické centrum Olomouc, sídlící na ulici u Hradiska, pořádá tuto sobotu Den archeologie. Během dne si tu můžeme prohlédnout bronzový poklad z Kujetína či nálezy z trasy budoucí dálnice D55 na Přerovsku. Tajemství v Boskovicích je rozkryto. Našel se ztracený hrob bývalého starosty města Josefa Kirchmana. Na začátku 20. století se v Boskovicích zasloužil o vznik místního sokola a gymnázia. Město hodlá jeho hrob důstojně označit. Sport. Svůj druhý zápas v základní části Ligy mistrů odehrají fotbalisté pražské Slávie. Dnes od 18 hodin 45 minut našeho času vyzvou v Baku azerbajdžánský Sabah FK. Slavia se pokusí prolomit vleklé čekání na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů, které trvá od roku 2007.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude. Zítřejší ráno a dopoledne bude probíhat v duchu zatažené oblohy. Očekáváme taky občasný déšť nebo přehánky. A to hlavně na severu Olomouckého kraje a na horách. Odpoledne by se nám mraky mohly trochu rozpustit a přehánky už budou padat jen výjimečně. Odpoledne naměříme mezi 13 až 17 stupni. Vítr nám bude foukat pouze slabý, k večeru navíc ještě trochu zeslábne.
0: Rádio Metropole za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu poměrně hladkou. Bouračka dvou osobáků se ale dořešuje v Prostějově v ulici Žeranovská. Na cestě musíme počítat taky s 20-minutovým zdržením na trase mezi Studenou Loučkou a Mohelnicí, a to v obou směrech. Na psy pobíhající na silnici si pak dáme pozor na výjezdu z Tlumačova ve směru na Otrokovice. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
4: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.
0: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Martin Škurek a my se ptáme, vybavíte si ten klíčový zlom v životě, kdy padlo rozhodnutí pro právo a akademickou půdu?
1: To já vím naprosto přesně. Tehdy se psal rok 2004, kdy jsem se hlásil na vysokou školu. A protože jsem osobou se zdravotním postižením, tak jsem měl jednu jedinou možnost, a to Olomouc. A tady v Olomouci byly bezbariérové pouze dvě fakulty, pedagogická a právnická. Já jsem preferoval obor čeština dějepis na pedagogické fakultě, ale tam jsem se nedostal a řeknu proč, klidně to přiznám, na ty přijímací zkoušky jsem se moc neučil a myslel jsem si, že všechno umím a doopravdy jsem neuměl. Potom ale v té době měla problémy právnická fakulta s akreditací a otevřela obor až někdy v listopadu a v říjnu byly přijímací zkoušky. Já jsem to zkusil a na právnickou fakultu jsem se dostal. A já musím říct, že ten obor mi přirůstal k srdci postupně a pomalu. A po nějakém roce, dvou jsem naznal, že to právo je doopravdy univerzální vzdělání a dá se s ním dělat spousta věcí a pomáhat lidem, případně i je možné zůstat učit na právnické fakultě.
0: Říká Martin Škurek. Děkujeme.
2: Rádio Metropole.
3: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
3: Metro.

0: díky, že trávíte dnešní den zrovna na našich rádiových vlnách. V našem kraji se toho děje opravdu hodně a my pro vás už za chvíli shrneme to nejdůležitější, o čem se aktuálně píše na regionálních webech. Projdeme hlavní události i zajímavá témata. Přejeme vám příjemný poslech, teď už vám posíláme další skvělé pecky.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem, je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
2: Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na Melory.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
6: Veď predsa že sa radovať smiem.
5: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
7: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
5: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
8: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
9: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
8: No nekecej.
10: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
11: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
12: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
13: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
14: Tohle je
15: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našich rádiových vlnách víme, o čem se píše. Máme pro vás rychlý přehled. Den lidí bez domova v Olomouci se vydařil. Prodej polévek na náměstí přinesl téměř 100 000 korun pro charitu. Více nám píše web olomouc.cz. Lipovský kopec se na měsíc zavře. Řidiči mezi Jeseníkem a Lipovou neprojedou. Detaily pro nás má report.cz. Co najdete v čerstvém vydání týdeníku Kroměříska? Tématem tohoto vydání je volný čas. V rozhovoru se starostou Zborovic se pak dozvíme, proč odmítá zábor zemědělské půdy. Na sportovních stránkách se dočteme, kdo byl nejrychlejší v chřibském maratonu. S naším rádiem jste v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, tady Domča z čokoládovny Troubelice. Zvu vás na náš tradiční jarmark v sobotu 17. října. Můžete se těšit na spoustu dobrot, regionální výrobky a zábavu pro děti. Přijďte ochutnat pravou čokoládu. Tak v sobotu 17. října v čokoládovně v Troubelicích.
5: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
6: 30 rokov na scéne No Name O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND, to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
10: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
0: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
0: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
11: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Radio Metropole.
0: Jsme tvoje hudební sociální síť v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy!
13: Metropole.

0: Radio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin. Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Scháníme pro vás další zprávy a neseme vám je právě teď. Přes svatojanský most v Litovli nyní neprojedeme. Ode dneška do soboty je uzavřen pro pěší i cyklisty z důvodu pokládky nové izolace a jejího schnutí. Je to nutné omezení v současné opravě mostu. Rány se ozývají z vojenského újezdu Libavá na Olomoucku. Vojáci tu mají výcvik a střelby z tanků Leopard. Ostré střelby potrvají zatím do čtvrtka a ve čtvrtek budou i v noci.
1: Prostějov aktuálně.
3: O místo posledního odpočinku se postaralo město Prostějov. Hřbitov v Prostějově v Rahovicích má hotovou rekonstrukci vodovodní sítě. Návštěvníci mají k dispozici 3 nová odběrná místa na vodu k údržbě hrobových míst. Další silné zemětřesení zasáhlo Panamu. Malá země na spojnici Severní a Jižní Ameriky čelila skoro 8-stupňovým otřesům minulý týden a nyní 6-stupňovému zemětřesení, které je schopné poškodit staré budovy. Oběti hlášené nejsou.
0: Sport.
3: Česká inline hokejová reprezentace zvládla v brzkých ranních hodinách i své třetí vystoupení na mistrovství světa v Paraguaji. Naši inline hokejisté po výhře nad Argentinou a Tajvanem tentokrát přemohli Itálii, a to po dramatickém utkání 5-4.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Na Olomoucku a na dalších místech našeho regionu nás čeká zítra oblačno a objevit se mohou i dešťové přeháňky. Nejvyšší teploty přes den ve stínu 13 až 18 stupňů Celsia a podobně nám budou teploměry ukazovat taky ve čtvrtek a v pátek. Zbytek pracovního týdne by měl být už ale bez deště a většinou s polojasnou oblohou.
5: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
1: Rádio Metropole, za volantem.
4: Bourá se na Dolní ulici v Prostějově, jsou tu v sobě dvě osobní auta a opatrně se dá projet. Kde je to komplikovanější, tak před Mohelnicí od Moravské Třebové. Převrátil se tu dneska po obědě nákladák, vysypal se náklad, teď se to vyprošťuje a provoz je veden kyvadlově. Nicméně z obou stran je tu kolona přibližně na 25 minut. Na policejní hlídku potom s 15. hodinou pozor v Olomouci, na Jeremenkově a taky na Mošnerově. A nebo v Prostějově na okružní. Přejeme šťastnou cestu.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

Rádio Metropole, to je více muziky, více energie, přinášíme ti další hudební tipy. Majda loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které si možná neslyšel, ale určitě bys měl. Dnes zamíříme k olomouckým vodám. Odsud totiž pochází skupina Maronto, kterou jsme v září mohli zahlédnout jako jednoho ze tří finalistů hudební soutěže Radio Talent. Tři dlouholetí kamarádi se společným nadšením pro hudbu se dali dohromady a začali tvořit hudbu na pomezí popu, R&B, rapu a hyperpopu. Za rok a půl dokázali vydat 4 singly a EPčko. Za co pak hluboce smekáme klobouk, kluci si na nahrávkách dokázali udělat všechno sami. Od produkce, songwritingu až po samotné nahrávání a mix. Jejich cílem je teď představit se posluchačům hlavně naživo. Na příští rok plánují pořádně koncertovat. A přesně proto bychom si je měli naposlouchat, ať pak jejich songy můžeme při koncertech zpívat s nimi. Dnes vám proto pustíme jejich nejnovější single Není čas. Tohle je pecka Není čas od kapely Maronto.

0: Jsme rádi, že trávíte dnešní den v naší společnosti. Za malou chvíli vám nabídneme pár skvělých tipů, kam v našem kraji vyrazit po práci, po škole nebo třeba o nadcházejícím víkendu. Podíváme se na zajímavé akce i místa, kde si vyčistíme hlavu a nabereme novou energii. Přejeme vám příjemný poslech a skvělou náladu.
1: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
2: Umění pomáhá. Přijďte do studia G21 v Olomouci na benefiční aukci uměleckých děl pro mobilní hospic Nejste sami. Celý říjen můžete obdivovat díla desítek umělců a vydražit si svého favorita. Výtěžek podpoří domácí paliativní péči. Celý říjen studio G21. Více na nejstesami.eu.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
9: Radio Metropole. Taneční rádio

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole.
2: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

0: vámi vyrazit.
1: S naším rádiem hrajeme a bavíme a taky pomáháme. S mobilním hospicem nejste sami, totiž zveme na benefiční prodejní výstavu a aukci Umění pomáhá. Je to v olomouckém studiu G21 na Dolním náměstí. Celý říjen jsou tu k vidění obrazy, fotografie, šperky i keramika a vypadá to fakt moc hezky. Jdeme taky do Tovačova na Bílov Hradeckého rybníka o tomto víkendu. Dáme si tady ty nejlepší rybí speciality a pak jsou tu nejrůznější dýňové akce. V sobotu například dýňové odpoledne v Drahanech na Prostějovsku, dýňové a slámové kouzlení budeme mít v Náměšti a dýňový jarmark v Grigově. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov Hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov Hradeckého rybníka do Tovačova.
4: Klinu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
5: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
6: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
5: Dnes musíte vybrat.
6: Mám tady pro vás předvýběr.
5: Rozšíříme
6: výběr. Dvojnásobíme investice.
7: Přijmete to riziko?
5: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hele, na rozdíl od tvých online účtů nás nemusíš platit měsíčně. Stačí mít rádio nebo mobil s apkou a my ti hrajeme zadarmo.
11: Rádio Metropole.

0: The AP Frozen.
1: Rádio Metropole
2: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
3: Dneska padla.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
0: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Až zase vyrazíme na návštěvu do olomoucké zoo, tak o zvířatech nám tu více poví nový hlasový komentář. Zoo spustila pro návštěvníky u expozic zvířat komentáře dostupné přes QR kódy. Při tvorbě nahrávek Olomoucká zahrada poprvé využila umělou inteligenci. Na pultech je nové vydání týdeníku Kroměřížska. Tématem je volný čas, jak nám pomáhá udržet si zdraví a které činnosti jsou v kurzu. Na sportovních stranách se dočtete, kdo byl nejrychlejší na chřibském maratonu. Mrazivé probuzení zažili řidiči na Boskovicku. Ranní mrazy zasáhly například Kunštát, Olešnici nebo Valchov. Teploty klesající pod bod mrazu donutily mnohé šoféry opět vytáhnout škrabky na ulíněná okna. Od nového roku zase vzrostou důchody, ovšem nadcházející navýšení přilepší příjemcům nejnižších penzí více než průměrným důchodcům. Průměrný starobní důchod vzroste o 304 korun na 22 196 korun měsíčně, ale nejnižší starobní penze od ledna vzrostou o 540 korun na 10 340 za měsíc, což znamená, že poprvé v historii minimální starobní důchody v Česku překročí 10 000 hranici.
1: Sport.
3: České fotbalistky se pokoušejí probojovat na mistrovství světa. Dnes je čeká odveta semifinále baráže se Skotskem. Úvodní střet české reprezentantky prohrály 0-2. Nyní na trávě soupeřek budou dohánět manko. Hraje se od 20 hodin 15 minut našeho času.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Jaký je výhled meteorologů pro středu? V našem regionu nás čekají nejvyšší denní teploty ve stínu mezi 15 a 18 stupni Celsia, k tomu vyšší oblačnost a sem tam taky dešťové přehánky. Ve čtvrtek a v pátek by už pršet nemělo a provázet nás má nižší oblačnost a i nadále teploty okolo 15 stupňů.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Rychlé dopravní zprávy začínáme u Mohelnice, kde se na cestě na Moravskou Třebovou za městem po obědě vyboural nákladák a bylo to až do této doby komplikované. Nicméně aktuálně už se to došetřuje a zdržení je jen na 5 minut a dá se projet. Nehoda dvou osobních aut se vyšetřuje taky v obci Milotice nad Bečvou, i zde je průjezd bez problému. No a kde si dát pozor? Na policejní hlídky. Se 16. hodinou v Přerově na Polní, taky v obci Bystřička, v obci Prosenice, na D35 směr Olomouc na exitu Velký Újezd, anebo na D46 mezi exity Drysice a Vyškov. Přejeme vám šťastnou cestu.
5: Kvalita, na kterou je Evropa hrdá. Renault a Dacia. Nové modely a akční novinky v Autokubíček, Olomouc a Šumperk. Více na autokubíček.cz.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, o čem dokážete nadšeně vyprávět celé hodiny, aniž by to jakkoliv souviselo s vaší prací.
1: Tak je to asi o přírodě, o horách. Jsem lyžař od svých 3 let a mám rád nejen sjezdové lyžování, ale tím, jak stárnu, tak mám rád i procházky po horách a ski alp. Takže na toto téma já se strašně rád bavím se svými přáteli, protože už jsem absolvoval několik i takových turistických expedic na ski alpech. Třeba se mi líbilo strašně v Kyrgyzstánu a o tom já se opravdu dokážu bavit možná hodiny.
0: Jaký byl váš poslední velký zážitek, ať už cestovatelský, kulturní nebo sportovní, který ve vás zanechal silný dojem?
1: Já tím, co dělám, tak těch zážitků mám opravdu hodně a možná i za den poměrně hodně. V Přerově se toho děje poměrně dost a měli jsme třeba skvělý festival Velká Morava. Měli jsme perfektní městské hody. A to jsou zážitky, na které já vzpomínám, protože se dějí v mojem milovaném městě a je tam skvělá kultura, vystoupení, potkávám se s lidma. To jsou pro mě důležité zážitky.
0: Říká Petr Vrána. Děkujeme.
2: Rádio Metropole
3: a odpolední chill. Ideální soundtrack na odpolední nákupy.

0: Máme radost, že nás posloucháte. S příchodem chladnějšího počasí a kratších dnů na nás často číhají takzvané podzimní pasti. Ptáte se, co to je? To si povíme už do 20 minut. Poradíme si taky, jak je s přehledem zvládnout. Teď už vám ale posíláme další parádní pecky.
1: Dnešní doba spěchá, tak co na chvíli zpomalit, vrátit se o 30 000 let zpět? V mladických jeskyních objevíte místo spojené s životem pravěkých lidí. Je to cesta pod zemím, bohatá historie, jedinečné archeologické nálezy. Vydejte se na cestu do pravěku v mladických jeskyních. Těšíme se na vás.
2: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
3: Na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Milutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Rádio Metropole.
12: Metropole.

0: jsi součástí skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: čas.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Podzim je tady a občas sebou přináší i takzvané podzimní pasti. Ať už jsou to náhlé výkyvy nálad, sklony k prokrastinaci, nečekaná podzimní únava, anebo zrádné plískanice, které zkouší naši imunitu. Možná si kolikrát říkáte, venku je zima, nikam nejdu. Ne, ne, 20 minut na čerstvém vzduchu je lepší, než být celý den doma. A potkávejte se s lidmi. Zážitky zahřejí víc než deka. Důležitý je taky pravidelný pohyb, jídlo a odpočinek. To jsou malé kroky, ale znamenají velké rozdíly. A hlavně nečekejte na jaro. I podzim má přece své kouzlo.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Slyšel jsi, že Pepin slaví 20 let a přifoukl pizzu o 4 cm?
4: 4 cm? To ani nepoznáš!
3: Pozor! 4 cm jsou 28,34% pizzy navíc! To už fakt poznáš! Otestuj to i ty na pepinovapizza.cz. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
5: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
6: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
7: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
8: Ti kyberšmejdi zasraní nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
9: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
10: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
9: No nekecej.
11: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
12: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
13: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
14: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
15: Rádio Metropole.
1: Tvoje odpoledne.
15: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Nově v Olomouci. E-shop Globus. V říjnu navíc od pondělí do středy. Doprava zdarma. Nakupujte pohodlně online na globusonline.cz.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Vítejte u zpráv. Rekordní pomoc v Olomouci. Benefiční akce Den lidí bez domova v sobotu na Horním náměstí v Olomouci přilákala frontu lidí se srdcem na pravém místě. Při benefičním prodeji polévky vykoupili všechno za pár desítek minut. Při letošním 12. ročníku akce pořádané Charitou Olomouc a spolkem Dobré místo pro život se vybralo rekordních 97 318 korun. Výtěžek podpoří projekt Kup oběd pro nejchudší klienty charitních domovů. Můžeme se podívat na poklady. Archeologické centrum Olomouc, sídlící na ulici u Hradiska, pořádá tuto sobotu Den archeologie. Během dne si tu můžeme prohlédnout bronzový poklad z Kojetína či nálezy z trasy budoucí dálnice D55 na Přerovsku. Tajemství v Boskovicích je rozkryto. Našel se ztracený hrob bývalého starosty města Josefa Kirchmana. Na začátku 20. století se v Boskovicích zasloužil o vznik místního sokola a gymnázia. Město hodlá jeho hrob důstojně označit. Sport. Svůj druhý zápas v základní části Ligy mistrů odehrají fotbalisté pražské Slávie. Dnes od 18 hodin 45 minut našeho času vyzvou v Baku azerbajdžánský Sabah FK. Slávia se pokusí prolomit vleklé čekání na výhru v hlavní fázi Ligy mistrů, které trvá od roku 2007.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Sluníčko dnes v Olomouci zapadá 5 minut po 18. hodině, zítra potom slunce vyjde v 7 hodin a 11 minut. Víme, jak bude. Od zítřka až do pátku počítáme s teplotami okolo 15 stupňů Celsia. Zítra vyšší oblačnost a dešťové přehánky, ve čtvrtek a v pátek to bude spíše polojasná obloha bez deště.
4: Nová automička IMO u OC Hana v Olomouci vedle benzínky Tesco. Mytí za 5 minut, otevřeno každý den od 8 do 20 hodin. IMO, máme otevřeno.
1: Rádio Metropole, za volantem.
3: I nadále se došetřuje nehoda nákladního auta před Mohelnicí, stále jsou tu drobné kolony a to zhruba na 5 minut. Jinak jezdíme po moravských silnicích bez vážnějších dopravních nehod, tak jen tak dál. Nicméně i se 17. hodinou pozor na policejní hlídky právě teď v Olomouci na Šternberské, taky Boskovice Sokolská, Otrokovice Objízdná, obec Žďárná, Ludíkov a nebo D35 za exitem Lipník Bohuslávky.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Metropole. Víc muziky.

0: Moc díky za vaši přízeň. Za chvíli nahlédneme do kalendária a podíváme se, kdo dnes sfoukne svíčky z narozeninového dortu i na další zajímavosti spojené s dnešním datem. Zvláštní pozornost budeme věnovat všem Renatám. Mají totiž svátek a my pro ně chystáme speciální sváteční hymnu. Pěkný den přejeme všem Renatám i vám, dalším posluchačům.
1: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
2: No jasně, z MND to jde.
1: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyda na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
8: Rybářství Horák Nová Dědina pořádá tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova. Pestrý hudební program, možnost zakoupení živých ryb, bohatá rybí tombola, rybí speciality a zábavné atrakce. Od pátku 16. do neděle 18. října od 9 hodin. Tradiční výlov rybníka v Šumvaldě u Uničova.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
11: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Posloucháš?
13: Radio Metropole.

0: chceš v životě dělat práci, která má hluboký smysl a reálně pomáhá druhým? Studuj maturitní obor sociální činnost. Tento čtyřletý obor tě naučí, jak profesionálně i lidsky pečovat o seniory, děti, rodiny v krizi i lidi se zdravotním znevýhodněním. Získáš znalosti z psychologie, pedagogiky, práva i sociální péče a praktické zkušenosti nazbíráš přímo v terénu a moderních zařízeních. Jako absolvent se nestratíš, čeká tě uplatnění v sociálních službách, zdravotnictví, státní správě nebo můžeš pokračovat na vyšší odborné či vysoké škole. Pomáhat druhým je profese budoucnosti. Získej maturitu, jistotu uplatnění a práci, která dává smysl. Řemeslo žije, lidskost spojuje a poctivá práce je cool. Pojď studovat obor sociální činnost v Olomouckém kraji.
1: Metropole právě dnes.
2: Tak je tady úterý 13. října. Dnes je mimo jiné den bláznivých výroků anebo Mezinárodní den neúspěchu. Takže když se něco nepovede, nevadí, vlastně je to v pořádku. Narozeniny má dneska český tenista Tomáš Macháč a také babič, herec a rozený klaun Václav Úpír Krejčí.
3: Matka křičela: Penca, jdi nakoupit. A co mám koupit? Podívej se do lednice, co tam chybí, tak to nakup, ne? Tam není nic.
2: A 13. říjen taky znamená, že svátek má každá Renata a Renáta, alias znovu zrozená. Takže Renčám teď posíláme naši sváteční hymnu.
4: Dnešní sváteční hymna je dokončená! Co myslíte? Povedla se nám.
5: Tak pojďme.

0: další.
1: Metropole právě dnes. Objevte Melory Aqua & Spa na Dolní Moravě. Vodní svět s tobogány, vyhřívané bazény a působivý saunový svět s výhledy na hory. Více na melory.cz.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým I a dvojitým V, CZ.
6: Implantologické centrum GAMCARE v Olomouci rozšiřuje kliniku a přijímá nové pacienty. Nabízíme dentální hygienu, implantáty i bělení zubů. Najdete nás na Palackého v budově magistrátu. Svítíme modře. Navštivte gumcare.cz.
7: www.podlahypoker.cz. Jsme firma, kterou těší, že šlapete po její práci. Stylový vzhled vaší podlahy vám zaručí firma Podlahy Poker v Olomouci Slavoníně, Zolova 24. Po naší práci šlapete již od roku 1990.
8: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
9: Rybáři Tovačov vás zvou tento víkend na tradiční výlov hradeckého rybníka. Od božího rána kromě zajímavé podívané a bohatého programu pro vás budou připraveny rybí speciality z českého kapra, tolstolobika, štiky, amura, pstruha a dalších chutných sladkovodních ryb. Objednali jsme hezké počasí, tak dojeďte na výlov hradeckého rybníka do Tovačova.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohouš samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
12: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
13: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka? Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po 3 pivech. Metropole. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
13: Metropole.

0: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Ideální soundtrack k odchodu z práce.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme pro vás aktuální informace. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O tomto víkendu tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupu do podchodu. Nicméně městská hromadná doprava tu fungovat bude. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obou směrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Bouračka osobního auta se dvěma kamiony. Od nás víte o úmrtí dvou lidí na silnici u Mohelnice. Policie představila okolnosti neštěstí, které se stalo v pondělí odpoledne na silnici 35 na křižovatce mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou. Podle zjištěných informací 77-letý řidič osobního auta přehlédl a nedal přednost přijíždějícímu náklaďáku Volvo, který jel od Moravské Třebové.
3: V zápětí došlo ke střetu, po kterém bylo osobní vozidlo odhozeno do protisměru. V daném okamžiku projížděl v opačném směru od Mohelnice další kamion značky Scania, se kterým se osobní vozidlo rovněž střetlo. Bohužel i přes rychle poskytnutou první pomoc řidič osobního vozidla i jeho o 3 roky mladší spolujezdkyně na místě zemřeli. Řidič nákladního vozidla Volvo byl se zraněním převezen do nemocnice.
2: Vysvětlila za policii komisařka Miluše Zajícová. V Olomouckém kraji už za letošní rok zemřelo na silnicích 17 lidí. Výsledky Velké Pardubické potěšily trenéra Stanislava Popelku z Hvozdu na Prostějovsku. Koním z jeho stáje Srdéčko se dařilo. Kůň Ang Chorvat vybojoval v hlavním dostihu 3. místo a jeho další svěřenci ovládli C0B, píše o tom Deník.
0: Sport.
2: Turnajem ATP v Šanghaji se loučí tenista prostějovského klubu Jakub Menšík. Jeho cesta se uzavřela v 8. finále. Aktuálně 15. hráč světa nepotvrdil roli favorita a prohrál s Francouzem Žeou po setech 6-7 a 6-4.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Na Olomoucku a na dalších místech našeho regionu nás čeká zítra oblačno a objevit se mohou i dešťové přeháňky. Nejvyšší teploty přes den ve stínu 13 až 18 stupňů Celsia a podobně nám budou teploměry ukazovat taky ve čtvrtek a v pátek. Zbytek pracovního týdne by měl být už ale bez deště a většinou s polojasnou oblohou.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: 18. hodinou jezdíme na moravských silnicích bez vážnějších dopravních nehod, nicméně stále si dávejte pozor na policejní hlídky. No a to na těchto místech: Rýmařov Opavská, Otrokovice Zlínská, dálnice D1, exit Hulín Západ, Boskovice Sokolská, Valmeskouty a Olomouc Velkomoravská. Nohu s plynu a šťastnou cestu.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: I v úterý je tady s vámi naše vysílání. Za malou chvíli zavoláme do Šumperku a podíváme se na aktuální dění ve městě. Zaměříme se hlavně na jeden z větších stavebních projektů. Zjistíme, co přesně se chystá a jaké změny obyvatele Šumperka čekají. Přejeme ničím nerušený poslech.
1: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
4: Veď predsa, že sa radovať smiem.
3: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
5: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
3: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr a
6: rozšíříme.
8: Dvojnásobíme investice.
7: Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
13: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
14: Radio Metropole. Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Zajímá nás, jak se daří firmám v našem kraji, regionu, co plánují, co nového kolem nás vzniká, a právě proto startujeme další reklamní rozhovor. Pozvání do vysílání přijala generální ředitelka společnosti Fortex paní Barbora Polášková. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače rádia.
1: Pro všechny, kteří Fortex znají třeba jenom podle názvu, čím se vaše společnost zabývá a co všechno dneska děláte?
2: Fortex je šumperská firma, která působí v několika různých oblastech. Věnujeme se kovovýrobě, technologiím pro čištění odpadních vod, automobilovému segmentu, kde jsme oficiálním dealerem značky Volkswagen. Máme také stavební společnost Fortex Stavby a věnujeme se také těžbě kameniva v našem lomu v Dolní Lipině. A v neposlední řadě také vlastníme realitní kancelář Fortex Reality. Takže máme toho opravdu hodně.
1: Já jsem slyšel, že teď makáte na velkém projektu přímo v Šumperku. O co jde? Co tady vzniká v Šumperku?
2: Ano, je to tak. Je to významný projekt developerský Byty Šumavská a připravujeme zde moderní rezidenční čtvrť, přibližně z 250 byty různých velikostí, od menších dispozic 1KK až po prostorné rodinné byty 4KK.
1: Naši posluchači v Šumperku si také šuškají o tom, že s tímto projektem souvisí i výstavba nového kruháče.
2: To je pravda, to musí jako předcházet vlastně tomu našemu záměru. Tam to máme ve spolupráci s městem Šumperk a se společností Lidl. Takže to bude určitě předcházet celé té výstavbě developerské.
1: A co se díky tomuto projektu pro Fortex a celkově pro Šumperk změní? Co si od toho slibujete?
2: Tak my si slibujeme to, že vlastně vznikne kvalitní místo pro život v našem městě, kde bude dostatek také komerčních prostor, dostatek parkování a především příjemný vnitroblok se zelení, který nabídne obyvatelům prostor pro odpočinek a setkávání. A také pro naši společnost to vnímáme tak, že to je projekt, který rozvíjí ten Šumperk a region, ve kterém jsme vlastně doma.
1: I tímhle žijeme tady u nás na Moravě, konkrétně v Šumperku. Za aktuální informace děkujeme generální ředitelce společnosti Fortex, paní Barbora Polášková, dnes s námi ve vysílání. Ať se všechno podaří, co máte v úmyslu, a ať máte hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji moc, naslyšenou, mějte se hezky.
1: Reklamní rozhovor končí a vysílání vašeho oblíbeného rádia pokračuje dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Radio Metropole.

0: Metropole. Metropole. Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
1: Jaký je výhled meteorologů pro středu? V našem regionu nás čekají nejvyšší denní teploty ve stínu mezi 15 a 18 stupni Celsia, k tomu vyšší oblačnost a sem tam taky dešťové přehánky. Ve čtvrtek a v pátek by už pršet nemělo a provázet nás má nižší oblačnost a i nadále teploty okolo 15 stupňů.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: že trávíte dnešní den zrovna na našich rádiových vlnách. V našem kraji se toho děje opravdu hodně a my pro vás už za chvíli shrneme to nejdůležitější, o čem se aktuálně píše na regionálních webech. Projdeme hlavní události i zajímavá témata. Přejeme vám příjemný poslech, teď už vám posíláme další skvělé pecky.
1: Brašovské aragonitové jeskyně jsou jedinečným evropským systémem. Vznikl působením atmosférických a minerálních vod, vystupujících z obrovských hloubek ve vápencích. Uvidíte vzácný aragonit, raftové stalagmity, sintrové povlaky, ale neuvidíte to, když nepřijdete. A to by byla škoda.
2: To jsi slyšela, že Pepin má o 4 centiáky větší průměr než picař od vedle.
3: No nekecej, 4 centiáky navíc? To musím hned vyzkoušet.
2: Neváhej a přesvědč se i ty na pepinovapizza.cz, protože 4 centiáky ty už fakt poznáš. Pepinova pizza. Na velikosti prostě záleží.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
6: Fíha, šoksede, to je to nový kargo.
7: Jo, jo.
6: Pěkně. A co s tak velkým prostorem budete dělat?
7: Co mě zrovna napadne?
8: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun, včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Carry Cargo. Prostor pro vaše plány.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
11: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
12: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
13: Kdo spoří, má za 3? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. Unicredit Bank.
14: IME Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
15: Energy Radio.
16: One, two, three.
17: Metropole.
18: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našich rádiových vlnách víme, o čem se píše. Máme pro vás rychlý přehled. Den lidí bez domova v Olomouci se vydařil. Prodej polévek na náměstí přinesl téměř 100 000 korun pro charitu. Více nám píše web olomouc.cz. Lipovský kopec se na měsíc zavře. Řidiči mezi Jeseníkem a Lipovou neprojedou. Detaily pro nás má report.cz. Co najdete v čerstvém vydání týdeníku Kroměříska? Tématem tohoto vydání je volný čas. V rozhovoru se starostou Zborovic se pak dozvíme, proč odmítá zábor zemědělské půdy. Na sportovních stránkách se dočteme, kdo byl nejrychlejší v Chřibském maratonu. S naším rádiem jste v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Rádio Metropole.
3: Metropole.

Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 20 hodin.

0: Posloucháš? Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky

0: Dnešní doba spěchá. Nechcete na chvíli zpomalit a vrátit se o tisíce let zpátky? Javořícké jeskyně jsou proslulé bohatou krápníkovou výzdobou a je to největší známé zimoviště netopýrů v Česku. A hlavně jsou prostě krásné.
1: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
2: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
3: V sobotu se znovu rozsvítí světla v Andrově fotbalové katedrále. Pátá Sigma hostí druhý Slovan Liberec, který má bodově na dostřel. Přijď také ty na Andrák. Pojď tlačit Sigmu za výhrou a tabulkou vzhůru. SK Sigma Olomouc, Slovan Liberec. Sobota 17. října v 18 hodin na Andrově stadionu.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
6: Posloucháš?
7: Radio Mef.

0: Metropole.
1: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
2: Kde stojí kolony,
3: jaké je počasí na Moravě
4: a kam zajít na dobrou pizzu.
1: To všechno a mnohem víc u nás.
2: U nás.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Matou Ma je norský DJ a producent, který do taneční scény vnáší svým zvukem vždycky pozitivní vibe a skvělou energii. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti na párty přinese dobrou náladu a nenechá tě sedět. Umí mixovat chytlavé beaty s tropickými melodiemi tak, že tě dostane na taneční parket, ať si kdekoliv. Připrav se na pořádnou dávku taneční radosti. Zůstaň naladěný, protože

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká The Avenger. Francouzský producent, který si získal srdce fanoušků svým unikátním spojením Deep House a melancholických melodií. Jeho hudba je jako ten...

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a s grácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřin. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká víc tanečních zážitků.

Rádio Metropole, to je více muziky, více energie, přinášíme ti další hudební tipy. Majda loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které si možná neslyšel, ale určitě bys měl. Dnes zamíříme k olomouckým vodám. Odsud totiž pochází skupina Maronto, kterou jsme v září mohli zahlédnout jako jednoho ze tří finalistů hudební soutěže Radio Talent. Tři dlouholetí kamarádi se společným nadšením pro hudbu se dali dohromady a začali tvořit hudbu na pomezí popu a R&B, rapu a hyperpopu. Za rok a půl dokázali vydat 4 singly a EPčko. Za co pak hluboce smekáme klobouk, kluci si na nahrávkách dokázali udělat všechno sami. Od produkce, songwritingu až po samotné nahrávání a mix. Jejich cílem je teď představit se posluchačům hlavně naživo. Na příští rok plánují pořádně koncertovat. A přesně proto bychom si je měli naposlouchat, ať pak jejich songy můžeme při koncertech zpívat s nimi. Dnes vám proto pustíme jejich nejnovější single Není čas. Tohle je pecka Není čas od kapely Maronto.

0: Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Doja Cat, americkou zpěvačku, která svojí originalitou, energickým stylem a chytlavými rytmy baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti vždycky přinese trochu originality a pořádnou dávku energie. Doja Cat umí skloubit rap s popem a tanečními beaty, takže tě rozhýbe na první dobrou. Připrav se na pořádnou porci hudební zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku hitů.

0: na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilotujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
4: Veď predsa viem, že sa radovať smiem.
3: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
5: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
3: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
1: Posloucháš?
6: Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole. Dneska to vezmeme stylově. Přichází Bruno Mars, pan showman, co by mohl zpívat seznam ingrediencí a i tak by to byl hit. Jeho hudba je jako taneční večírek v obýváku, kde se strop mění v diskokouli. Bruno mixuje funk, soul, pop a neuvěřitelné charisma. Každý jeho refrén je hit, každé vystoupení zážitek.

Tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich koncerty jsou plné energie a charisma. Pokud chceš zažít pořádnou hudební jízdu, je tohle ta pravá parta. Tak nevypínej rádio a zůstaň

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Rigard je DJ a producent, který svou hudbou baví taneční scény po celém světě. Spojuje chytlavé beaty s moderní elektronikou tak, že si jeho muziku prostě nemůžeš nepustit. Připrav se na pořádnou dávku taneční energie, která s tebou bude hýbat od začátku až do konce. Zůstaň naladěný, protože Metropole má pro tebe další pecky.

0: Rádio Metropole.
1: Tvůj večer.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Eda Sheerana. Ed je jako ten kámoš, co tě vždycky vyslechne a přinese uklidnění, když to potřebuješ. Jeho písně znají miliony lidí po celém světě a právem je milují. Pokud chceš hudbu, která tě vezme na cestu emocí, zůstaň naladěný na Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme Seamuse Hadjiho, britského DJe a producenta, který patří k legendám house scény. Jeho hudba je jako cesta časem. Přináší energii starých klubů s moderním šmrncem. Seamuse je jako kamarád, co ti připomene, že tanec je jazyk, kterému rozumí všichni. Jeho styl kombinuje good

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc.

Tady je tvoje Metropole. Dneska tě seznámíme s Mossem Keenou, britským zpěvákem, jehož hlas má takovou sílu, že by klidně rozvibroval skleničku a přitom tě dokáže pohladit po duši. Jeho hudba kombinuje R&B, soul a moderní elektroniku, což z něj dělá rozhodně zajímavý nový hlas na scéně. Moss je jako kámoš, co tě obejme jen svým hlasem a ty hned víš, že všechno bude v pohodě. Jeho styl je svěží, autentický a nabitý emocemi. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli není nikdy špatný.

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Benson Boone je mladý zpěvák s hlasem, který tě chytne hned na první poslech. Jeho hudba je jako kámoš, co ti vždycky přinese pozitivní energii a melodie, které si prostě zamiluješ. Spojuje popové prvky s osobním stylem a emocemi, takže jeho skladby působí upřímně a autenticky. Připrav se na pořádnou dávku muziky, která tě pohladí i rozhýbe zároveň. Zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořádná dávka adrenalinu, který tě nenechá sedět. Poslouchat Avu znamená být součástí nejlepší párty, kde je každý moment plný emocí. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čekají další hvězdné momenty.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Zajímá nás, jak se daří firmám v našem kraji, regionu, co plánují, co nového kolem nás vzniká, a právě proto startujeme další reklamní rozhovor. Pozvání do vysílání přijala generální ředitelka společnosti Fortex, paní Barbora Polášková. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím posluchače rádia.
1: Pro všechny, kteří Fortex znají třeba jenom podle názvu, čím se vaše společnost zabývá a co všechno dneska děláte?
2: Fortex je šumperská firma, která působí v několika různých oblastech. Věnujeme se kovovýrobě, technologiím pro čištění odpadních vod, automobilovému segmentu, kde jsme oficiálním dealerem značky Volkswagen. Máme také stavební společnost Fortex Stavby a věnujeme se také těžbě kameniva v našem lomu v Dolní Lipině. A v neposlední řadě také vlastníme realitní kancelář Fortex Reality. Takže mám toho opravdu hodně.
1: Já jsem slyšel, že teď makáte na velkém projektu přímo v Šumperku. O co jde? Co tady vzniká v Šumperku?
2: Ano, je to tak. Je to významný projekt developerský Byty Šumavská a připravujeme zde moderní rezidenční čtvrť přibližně z 250 byty různých velikostí, od menších dispozic 1KK až po prostorné rodinné byty 4KK.
1: Naši posluchači v Šumperku si také šuškají o tom, že s tímto projektem souvisí i výstavba nového kruháče.
2: To je pravda, to musí předcházet vlastně tomu našemu záměru. Tam to máme ve spolupráci s městem Šumperk a se společností Lidl. Takže to bude určitě předcházet celé té výstavbě developerské.
1: A co se díky tomuto projektu pro Fortex a celkově pro Šumperk změní? Co si od toho slibujete?
2: Tak my si slibujeme to, že vlastně vznikne kvalitní místo pro život v našem městě, kde bude dostatek také komerčních prostor, dostatek parkování a především příjemný vnitroblok se zelení, který nabídne obyvatelům prostor pro odpočinek a setkávání. A také pro naši společnost to vnímáme tak, že to je projekt, který rozvíjí ten Šumperk a region, ve kterém jsme vlastně doma.
1: I tímhle žijeme tady u nás na Moravě, konkrétně v Šumperku. Za aktuální informace děkujeme generální ředitelce společnosti Fortex, paní Barbora Polášková, dnes s námi ve vysílání. Ať se všechno podaří, co máte v úmyslu, a ať máte hezký den. Naslyšenou.
2: Děkuji moc, naslyšenou, mějte se hezky.
1: Reklamní rozhovor končí a vysílání vašeho oblíbeného rádia pokračuje dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Simona Fávu, talentovaného DJ a producenta, který dokáže rozproudit každou taneční scénu svým energickým stylem. Jeho hudba je plná chytlavých beatů a melodických pasáží, které tě dostanou už od prvních taktů. Simon Fava je jako ten kámoš, co ti připraví playlist, díky kterému se nezastavíš. Jeho styl je moderní house s dávkou groovu, která tě rozvíjí.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme pro vás aktuální informace. Tramvajová výluka nás čeká v Olomouci. O tomto víkendu tramvaje neobslouží zastávku Hlavní nádraží ani úsek do Pavloviček. Dopravní podnik města Olomouce výluku vysvětluje prací na zastřešení vstupů do podchodu. Nicméně městská hromadná doprava tu fungovat bude. Během tramvajové výluky 17. a 18. října nahradí zastávku Hlavní nádraží obousměrně zastávka Kosmonautů a do Pavloviček zajistí dopravní podnik náhradní dopravu autobusy s označením X.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Bouračka osobního auta se dvěma kamiony. Od nás víte o úmrtí dvou lidí na silnici u Mohelnice. Policie představila okolnosti neštěstí, které se stalo v pondělí odpoledne na silnici 35 na křižovatce mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou. Podle zjištěných informací 77-letý řidič osobního auta přehlédl a nedal přednost přijíždějícímu nákladňáku Volvo, který jel od Moravské Třebové.
3: V zápětí došlo ke střetu, po kterém bylo osobní vozidlo odhozeno do protisměru. V daném okamžiku projížděl v opačném směru od Mohelnice další kamion značky Scania, se kterým se osobní vozidlo rovněž střetlo. Bohužel i přes rychle poskytnutou první pomoc řidič osobního vozidla i jeho o 3 roky mladší spolujezdkyně na místě zemřeli. Řidič nákladního vozidla Volvo byl se zraněním převezen do nemocnice.
2: Vysvětlila za policii komisařka Miluše Zajícová. V Olomouckém kraji už za letošní rok zemřelo na silnicích 17 lidí. Výsledky Velké Pardubické potěšily trenéra Stanislava Popelku z Hvozdu na Prostějovsku. Koním z jeho stáje Srdéčko se dařilo. Kůň Ang Chorvat vybojoval v hlavním dostihu 3. místo a jeho další svěřenci ovládli C0B, píše o tom Deník.
1: Sport.
2: Turnajem ATP v Šanghaji se loučí tenista prostějovského klubu Jakub Menšík. Jeho cesta se uzavřela v 8. finále. Aktuálně 15. hráč světa nepotvrdil roli favorita a prohrál s Francouzem Žeou po setech 6-7 a 6-4.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Jaký je výhled meteorologů pro středu? V našem regionu nás čekají nejvyšší denní teploty ve stínu mezi 15 a 18 stupni Celsia, k tomu vyšší oblačnost a sem tam taky dešťové přehánky. Ve čtvrtek a v pátek by už pršet nemělo a provázet nás má nižší oblačnost a i nadále teploty okolo 15 stupňů.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. A dneska tě čeká britský zpěvák Thomas Day, který sází na upřímnost a melodičnost jako málo kdo. Jeho hlas je příjemný, jemný a dokáže ti vyprávět příběhy plné emocí tak, že je cítíš až pod kůží. Thomasova hudba je jako pohodový rozhovor s dobrým kámošem. Uvolněná, ale přitom spíš.

0: Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. The Wanted jsou britská chlapecká kapela, která si získala fanoušky svými chytlavými popovými melodiemi.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou porci hitů.

0: Fajn Radio Metropole. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska zazáří Ray, britská zpěvačka, která si díky svému silnému hlasu a upřímným textům získala srdce fanoušků po celém světě. Její písně jsou plné emocí, síly i křehkosti a umí tě chytit za srdce hned od prvního tónu. Ray je jako ta kamarádka, co ti řekne pravdu, i když není lehká, ale zároveň ti dodá odvahu. Její styl spojuje pop s R&B a vytváří tak svěží a moderní hudbu, která osloví široké publikum. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje silné příběhy v hudbě.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Block and Crown je producentská a DJská dvojice, která v hudbě kombinuje...

0: Nightlife in the city. In the city. Ty nespíš? A my taky ne.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Anika Iris je slovenská zpěvačka, která do elektronické hudby přináší emotivní a silný hlas. Její písně jsou jako příběhy, které tě vezmou na cestu plnou pocitů a nálad. Poslouchat Aniku je jako si povídat s dobrým přítelem, co tě vždycky pochopí.

0: Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a s grácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřiny. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká víc tanečních zážitků.

původně chtěl být malířem nebo kuchařem. Svou vášní k vaření se dokonce chlubí na vlastním kulinářském kanálu a jeho chytlavý melodický house si tě okamžitě získá. Vychutnej si pohodový poslech a zůstávej naladěný na

0: Posloucháš Radio Metropole. Metropole.
1: Finská hudební scéna přinesla na Radio Metropole jednu z nejvýraznějších tváří severoevropského elektropopu, když zpěvačka a autorka Alma vtrhla do světových hitparád se svým nekonvenčním stylem a energickým hlasem, zrodila se osobitá hvězda, která píše megahity i pro ty největší světové popové ikony. Tahle nepředvídatelná autorka má na kontě miliony streamů a fanů.

Tady je tvoje Metropole. A dneska se koukneme na německý duo, co míchá elektroniku s melodiema, které ti zůstanou v hlavě i po hodině poslechu. Junotas dokážou vytvořit takovou atmosféru, že se i tvůj pokoj promění v taneční parket. Jejich zvuk je jako svěží vítr v horký letní den. Lehkej, energický a přesto nezapomenutelný. Jestli hledáš něco, co ti roztančí nohy i srdce, tak tohle je trefa do černýho. Tak nezapomeň zůstat s námi, protože na Metropoli se dozvíš ještě víc zajímavosti.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.